0: Noc plná hvězd.
1: Mě to mrzí, že nevystupuju s tím v televizi, protože ten pohled na mě je tak zoufalej. Ale já jsem skutečně se pokusil o lyžařský sport. Byl jsem vyvezen na lanovku, lanovkou nahoru. Takhle, já jsem dostal od matky větrovku. V takovou pobráchovi menší, jo, z toho. A navíc jsem měl ještě šponovky a to jsem vůbec netušil, proč šponovky od čeho nesou své jméno. Protože šponovky to mě jako připadalo, že by to mělo přiléhat na nohy. Já když jsem byl po cizovku, tak ještě zbytek jsem měl nahoře, to vlálo za mnou. To byly jako ty šponovky, jak se dřív nosili, jako ty skutečně jako když člověk, aby teda bylo jako vidět, že skutečně tedy má našponovací kalhoty. A já jsem takhle vyšplhal na tu sjezdovku, rozbil jsem teda ten výtah z toho, to už jsem předeslal. A teď jsem se spustil dolů, jo. A teď si představte, když se řítím takhle dolů mezi těma pádama, tak najednou vidím nade mnou laviny. Stále jakhle koukali. Teď to zjištění, teď já se otočil na ně a teď je vidím, jak oni takhle po sobě, teď se po sobě dívají tadyhle z toho. Ta hrůza teď do sebe takhle vráže ramenem jako jo, ten tady už byl? Nebyl, tak za ním, teď se valili z toho. Teď některý z nich vytahovali fotku, říkali, toho vůbec neznám, za ním. Teď já to mydlil z toho kopce dolů, že z toho, teď ty Kristiánovi zatáčky, no mě to bylo jedno. Já cestou ztratil jednu lyži, já na tý jedný, jo. Ty lidi mysleli, že jsem nějaký, že jsem, já byl jak artista na tom, skutečně teda já přestupám, teď jsem mezi těma stromama kličko a říkal jsem, ztratím se jim, že ho zblbnou, jde pak oni za mnou, furt. Oni mě zasypali, já ležel úplně mraženej tadyhle v tom, teď a najednou představte si, o to jsou ty psi, takový ty Bernardíni, jak jsou, ty já úplně miluju, ty najednou kolem cítím takový těpání, ty rajtovali tadyhle. Teď měli takový ty soudky na krku, takový ty sympatický, jak mají v tom léky. Teď oni jak vždycky, jak dojde k takovým lému neštěstí nějaký, oni hned se začnou o sebe třít tadyhle těma kožichama, že z toho, aby se

Řáje teď ty kladný i ty záporní chlupy, teď se nabuděj tadyhle. Teď oni celý rozehřátý, oni vletějí do toho sněhu, teď úplně protajou k tomu nešťastníčkovi. To bylo ke mně tadyhle, jo, z toho. Teď vytáhli jazyk tadyhle, teď na to měli takový filcovej futrál, ten sundali tadyhle z toho. Teď mě oblízli, jo, z toho. Nalili mi skleničku šup do hlavy, pane. Je to, neskoušejte tohle, to nikdy, to neskoušejte na malý fatře, protože tam vám pošlou takhle malinkýho pejska s takhle malým panáčkem. Ne, on má radost, že vás našel, on je odvázanej, dá si toho panáka sám, a vy ho ještě na saník musíte otáhnout na boudu.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak v rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Friskyřicí, a tam by takhle furt rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel.

0: Tenkrát rastítko, tenkrát chrastítko. Já jsem chrastítko. Chrastítko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečko mají milý taky chrastítce, nebo nevíme. Promiňte, promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi... Po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit mi čmeláka. A že po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, ten tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížeteho Hodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. A potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy. Budu mistr, nebudu mistr, budu mistr, nebudu mistr. Skutečně mi... Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
1: No, ale já jsem nespich. Ne, já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
0: Já mám zakázku od našeho safari. Budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý. A její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočí ho pořádně a ono má potom padá jenom jedno vejce. A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž prosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí. A jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale líbíš to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičeně. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
2: Vrána.
0: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
2: Špatěk.

Civan. To je, pardon, jsem to smálem smět. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální mála u vás i tadyhle. Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michal, absolutní klid. Haf! Haf!

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stůl má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho labil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

a mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Proč asi?

0: Tak já jdu.
1: Noc plná hvězd.
2: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
3: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt se mi nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecaný a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prostě teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdoli, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama, tý Horákový, jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené

0: ne v České republice, bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Tak neplač.
1: A plu noc s hvězdou.
2: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Já tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
3: To je šachová koncovka, pane.
2: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
3: Šachová koncovka.
2: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
3: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
2: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
3: Nad šachem vždycky.
2: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
3: No. Umíte taky hrát šachy?
2: Šachy?
3: No.
2: A víte, že ani nevím šachy?
3: Ale to, že to nevíte?
2: No tak já to ještě neskoušel.
4: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
3: Koncovku.
2: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
3: Bokovku?
2: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
3: Tak, jo, to mám.
2: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
3: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
4: No jo, to víte, že jo.
2: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nechodí hrát taky šachy, je na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
3: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
2: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
4: Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
3: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
4: No, chcete poradit v téhle věci.
2: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všim jste si?
3: Já myslím, že jsem si všim.
2: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
3: no,
2: máte
3: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
2: Poněvadž to... Psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
4: Chcete poradit, jo?
3: Ano,
2: ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
3: Jo.
2: A ona... ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa takovýho pejska malinkýho, takhle malinkýho pejska, tak a má jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No, co uvidí?
2: Hojte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
3: Jo, jo.
2: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
2: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
2: Tady. To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Jděte jako by mít, jako by mít.
3: Dost! Vy můžete nechat.
2: Dášo!
3: Domů! To je u vás. Mamlas, moula,
2: hašašíra.

0: Noc plná hvězd.
1: Uslyšíte kousíček z Balady z hadrů. Georges a Jehan, tedy Horníček a já, jsme právě přivezli na scénu doktora i z jeho postelí, ve které leží. Hraje ho Kostelka, ale hercem zde je i diváctvo, které svým smíchem zasahuje, inspiruje a udává tempo tenkým uším profesionálních herců. Jinými slovy, je to improvizace na dané téma, improvizace, která se denně může měnit za předpokladu, že herci i diváci táhnou za jeden provaz. Domníval jsem se, že by vás to mohlo zajímat i pobavit.
2: Dovezeme. Mu nechtěli, tak ho vezeme i s mueblem. Tak. Akademiku jsme na místě. Není akademik, tam jsou dva akademiky.
3: Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
4: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
3: A jo.
2: To je zajímavý.
3: Já to neléčím.
4: Jak to neléč?
3: Já nemám léky.
5: No hele, všecko jsme vzali. Všecko máme, hele.
2: Antibiografika.
4: Antibiotický klister.
2: To je...
3: Jo. A kdo pak zaplatí?
4: Co zaplatí, za co?
3: Za noční návštěvu, kde je předem. Já jsem profesor a je noc.
4: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
3: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
4: A já jsem raz a je noc.
2: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
4: I ve dne.
2: Jo.
4: Tak zařvěte na něj, vy máte tak silnější ten organismus a... Zařvěte na něj.
2: Stávej a leč!
4: No ne, to musíte česky vomlout.
2: No, česky, stávej a leč, no.
4: No ne, co to je a leč?
2: Stávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
4: A jo, jako leč, no. Ty leč.
2: Vykřičník, leč.
4: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
2: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
4: To byste řekl.
2: Poprvé.
4: V dějinách? Hergot, leč. A víte, že věce, teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
2: Některé imperativy to se nikdy neřeknou.
4: A musí je mít to sloves.
2: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
4: To se vžilo spíš.
2: A to se musí, každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
4: To musí mít.
2: To musí mít.
4: Vykázat, jo?
2: No jej, to máte. A jsou zvláštní imperativy, třeba...
4: No?
2: Hněď.
4: Prosím?
2: Hněď.
4: Hněď. Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
2: Jindro, hněď mne.
4: A to je... No jo, aby to Jindra nepoplet, protože... To může být hněď a taky jako hněditi.
2: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
4: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
2: No ne, no tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
4: Ano, může jí pohnědit, ani nemrkne.
2: Ano, ona může chtít.
4: Jo.
2: Jindro, hněď mě, jo. A pak mě hněď.
4: Uhněď mne, nahněď mne a...
2: Nahněď mě.
4: Nahněď mne.
2: Trošku jen.
4: Ano, nahněď.
2: A pak mě dohněď.
4: Ale abys mne nepřehněd.
2: Přehněte šli toho vepř. Bude přehnětěný vepř.
4: No.
2: Petře. Nepřehněď hnědí. Vepře. Přehnědí šli hnědí vepře. Bude přehněděný vepř.
4: Hněď mi neď. Hněď mi neď.
2: Aha, to říká strýc,
6: jo? Nebo teta, podle toho.
2: Ano, ano.
4: Hněď mi neč.
2: Může. A ujec vykřikl.
4: Ano.
2: Hněď mi
6: neč.
2: Neč. Hned. Hneď.
6: Hneď.
4: Hněď mi zeď a neď mi hněď.
2: Nehněď mi neď, hněď mi neď.
4: Řekl zeď.
2: Ujcovi.
4: Ano.
2: Pane, řeč, to je marná věc.
4: Krás, to je chrám i tvrz.
2: To je uj.
4: Tak, a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý?
2: No je, je.
4: Třeba je, teď mě napadá. Tak jen tak to. Takový smrť.
2: No o smrti se mluví dost.
4: No ne, vy myslíte, pardon, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
2: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
4: Totiž smrt z dž není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste

0: dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo? Jdete?
1: Jdu, já jsem tomu dala, jdu, no. Jo.
0: Dejme tomu, že jdete, jo?
1: No.
0: A jdete takovým nějakým opuštěným, lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
1: Po opiši.
0: Prosím?
1: Po opiši.
0: Jo, jo, jo, to je nejlíp. Po opiši.
1: A to je na Klárově.
0: Já vím.
1: Na opiši se to jmenuje ta ulice.
0: Ano, na opiši.
1: Já jdu po na opiši.
0: Po na opiši.
1: A se to jmenuje na opiši.
0: Ano, ano, na
1: opiši. Já jdu po na opiši.
0: Jdete po na opiši, jo? A nikde nikdo.
1: No, po na opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na opiši nikdo nikde.
0: Na opišané spěj už většinou.
1: Na opišní,
0: jo. Na opišanky taky.
1: Na opišné,
0: aha. Ano, na opišní.
1: To se píše s tvrdými. Opiš.
0: Já vím. To není jako opiš.
1: Ne. To je opiš.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši. No.
1: A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, jdete, jo? Jo, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

kapse spoustu let a nic neví a vlastně hledá svět, tak se mu lehce ještě začíná a každý ráno znovu a zas.

Kraních medniké spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek.

0: noc s hvězdou.
1: Na Moravě, těsně pod pyšným hradem Pernštýnem, v krásném koutku naší země leží obec Nedvědice. Přijeli jsme tam s naší hereckou společností v červenci, asi tak v roce 1909. Chtěli jsme tam hrát divadlo. Rozvěsili jsme všude plakáty v hostinci u řezníka, kde se dalo. Městečko bylo plné hostů z Brna. Ohlásili jsme první představení Šentánovu veselohru Svatba naší Helgy. Začátek v 8 hodin. To se rozumí, v 8 hodin nepřišla ani noha. Všichni jsme již byli nalíčeni a čekali jsme. Marně. Bylo 8:30, nikdo. Bylo 9, nepřišel ani pes. To je nápad, pane řediteli, v tuhle dobu do letoviska. Lidé z Brna k nám přece do divadla nepůjdou, ti jsou zvyklí vidět velké divadlo a zdejší, no, ti jsou na poli. Jo, to já také vím, odpověděl ředitel Choděra, a já neměl kam jet. No tak první den jsme nehráli, druhý den také ne, a tak jsme šli zvát s lístky. Prodalo se ani ne na outrat, jak my herci říkáme. Tak co teď? Pan ředitel dostal ohromný nápad. Dověděl se, že na hradě je pan hrabě Mitrovský z Mitrovic a má 3 chlapečky. Já ho půjdu pozvat, že pro malá hrabátka něco sehrajeme. A šel a vrátil se s rozradosněnou tváří. Budeme hrát pro jeho chlapečky. Smluvil jsem to v kanceláři s panem Kastelánem, ale pan hrabě si přeje jen odpoledne. A jen pro jeho děti, pro nikoho jiného. Měli jsme velikou radost a na to konto jsme už také večeřeli. Druhý den bylo v hostinci boží dopuštění. Všecko se čistilo, záclonky. Pan ředitel sehnal asi 5 křesel, ostatní sedadla, to bylo několik zahradních židlí a vzadu byla řada prken. Pan ředitel si vzal bílé rukavice a frak a když bylo 2:30, tak jsme se už začali líčit. Bylo 3:45. A my už stáli nalíčeni a připraveni a dívali jsme se oponou. Ještě nešel nikdo. Lidé na silnici se dívali ke hradu. A náhle nastal šum. Už jedou, už jedou. A z lesa vyjeli 2 ekvipáže s bílými koníky. Na kozlíku seděl kočí s cylindrem na hlavě. Vedle něho lokaj také v cylindru. A ve voze seděli 2 hošíci. Ve druhém voze seděl jeden hoch sám. Opět lokaj a kočí. To byl majorátní pán. Ten nejstarší z nich. Zastavili před divadlem, tedy vlastně před hostincem, a vystoupili chlapečkové, měli matrosky, námořnické čepice, dlouhé kalhoty. Byli tak jako schůdky, asi tak řekněme, no, 6, 8 a 10 let. Lidé ústivě smekali, pan četnický strážmistr a jeden závočí, který tu byli služebně, stáli v pozoru, pan strážmistr velel. Ha! Ah! Pan ředitel se hluboce ukláněl, hrabátka vyběhla po schůdkách, za nimi šli lokajové, nesli 3 kabátky, co kdyby se třeba ochladilo, a 3 košíčky třešní. Pan ředitel neustále se ukláněje, je zavedl na křesla. Lokajové zůstali stát vzadu pod galerii, jinak sál zel prázdnotou. Začali jsme, mluvíme, hrajeme, a hraběci hoši poslouchají, kopají přitom nohama. Po chvílce jeden stane, jde po špičkách k jevišti, nahne se a podívá se na povědoví do boudy. A zase si sedl. Za chvilku vstal ten druhý a šel se tam taky podívat. Jo, ten už byl smělejší a plácl na povědoví do knihy. My jsme na jevišti skoprněli. Teď stal první i ten třetí a první vykřikl Heindy, kom! A bouchl bratra dozad a začali se honit po sále. My na jevišti byli jako uvidění. Tak jsme si polohlasně tak šeptali. Oni nám asi nerozumí. A když jsme viděli, že jejich honička nepřestává, tak jsme spustili oponu. Celé toto jednání ať trvalo 8 minut. Za chvíli jsme cinkli po druhé a začalo druhé jednání. Malá šlechta si zase sedla. Ale jen jsme začali, snad ještě opona ani nebyla uvázána, když se jeden chlapec obrátí dozadu a volá Hanzi, Kirchen! A oba lokajové přiskočili a dali každému chlapci košíček s třešněmi. Chlapečkové se dívali, papali třešně. Po chvíli vyndal jeden z pusinky pecku, mezi prsty palečkem zmáčkl a už na jevišti cvrnkla jednoho kolegu. Hrabátko se zachechtal a už to šlo, už to šlo. Všichni tři spustili na nás palbu peciček. Ovšem za těchto okolností se nedalo hrát. A tak jsme zase spustili oponu. Toto jednání, no tak ať trvalo pět.

0: minut. A hned jsme crnkli a hned jsme jeli na třetí. Mladí šlechtici už si ale nesedli. Honili se po sále, houpali na prkne v posledních sedadel. Jeden vyskočil a ten nejmladší se zhoupl na zem. Prkno ho drblo do hlavy, začal řvát. Lokajové přistoupili, zvedali, konejšili, pofoukávali bouličku. No byli z toho celý nešťastní. No tohle už ale přesahovalo meze. Tak jsme spustili oponu po třetí a naposled. A byl konec kusu. A hrabecí hoši se nehýbali. Naopak, šli si zase sednout. Tak co teď? Rolande, ohlaš jim, že je konec, ty to umíš. Dlouho jsem se zdráhal, až mě přemluvili. Vytáhli oponu, já vešel na jeviště, uklonil jsem se a řekl jsem Fertig! A odešel jsem, opona spadla a malá hrabátka odcházela. Ředitel, který nečekal tak brzký konec, seděl při pivě. Před hostincem se rozešli lidé, jen pan strážmistr s panem Závočím stáli služebně na svých místech. Pan ředitel se dívá z okna a kouří, když najednou zaslechne a už tu stojí oba četníci jako svíčky. Ředitel nevěří svému zraku a opravdu panstvo nasedá do kočáru a ujíždí ke hradu. Pro Krista pána, co se to stalo? Přiletěl za kulisy. Co to? Že už je konec? No tak jsme mu vykládali, že to byla boží hrůza. A co je vám do toho? Řval ředitel. Když si zaplatili, tak mohli chodit třeba po hlavě. A kolik vám dali, pane řediteli? Ještě nic. Nepovídejte. Ti, že nezaplatili, vy nevychovanci, copak vy nevíte, že šlechta neplatí hned? To přijde psaní s hraběcí korunkou a pečetí a v něm bude spousta peněz. No tak, co jsme měli dělat? Musíme čekat my a hostinský taky. Uběhl den, dva, třetí a hraběcí obálka s pečetí a korunkami nikde. My herci jsme dali hlavy dohromady a rokovali jsme. Že ten náš starý říja, že nám to chce zamlčet. Počkat, řekl se, my to uděláme jinak. Já a tady Mírek, my půjdeme se na hrad zeptat. Odhlasováno na silnici, dostali jsme plnou moc mluvit za všechny a hned jsme se vydali na cestu. Pomalu jsme stoupali lesem a cvičili řeč, až jsme došli k padacímu mostu. Tam jsme překročili a ocitli se v malém nádvoří. Před námi čněli hradební zdi, no skoro až do nebe. Ohlížíme se, nikde živé duše. Co tady děláte? Co tady chcete? Odkud je ten hlas? Vždyť tady nikdo není. Hola, sem čumte, nahoru! Koukneme nahoru a už tam někdo tam u nebes z hradního okna kouká vychýlená hlava. Moje nejhlubší poklona, zdravím a smekám. Co chcete? Prosím, my jsme ti herci, co hráli mladým pánům hrabatům. No počkejte, nesoče výhružný hlas dolů. Vy si to odnesete. Vy jste pěkně hráli. Vy jste jenom vytahovali a spouštěli oponu. Takhle si dělá ze starého hraběcího rodu blázny? Pan hrabě se hrozně zlobil a udal vás do Brna k soudu. Počkejte, přijdou pro vás četníci. Marš už, ať jste odsud. A už jsme ujížděli. Tak, teď jsme v pěkné kaši. A šli jsme dolů do města. Dole seděli kolegové v trávě u cesty a čekali na nás. Tak co je? Nesete? Ale zle je, nic neneseme, naopak, soud máme na krku. A teď jsme jim vyprávěli, jak jsme pochodili. Hrom do takového živobytí! Hráli jsme při prabídných návštěvách ještě asi 4 dny. Pan Hostinský se k nám zarmouceným přitočil a povídá. No tak, hoši, z hradu pořád jste ještě nedostali nic? Ale pak, nic. No tak mi nemusíte taky nic platit. Já se vzadu na tu vaši volovinu díval, ale tolik jsem se v životě nenasmál. Co ti kluci vyváděli?
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru. Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: U Pilejšků měli svajbu. Ale jakou svajbu? Zabité prasa, jalůvka, slépek a husí jak much? Tož si můžete myslet. V chalupě vůně jak v apatíce, plné opálky koláčků a baterie babůvek stála v komoře na policách a čekala na hrdinskou smrt s vězením. Kmotřenka žajdlíčka si zamastěnou hubu roznášeli svadebčanom slepičí polévku a dívaja se na strýca Důbka bylo vidět, že lokše jsou pravé svajbové, dlouhé jak půťová pěsnička, lebo jich už měli dávno v krku a ještě jim vysali z huby na talířek. Jedni svadebčané pomlouvali ženicha, druzí haňali nevěstu, jedni chválili maso a víno, druzí koláčky a přitom pili na zdraví novomanželom a jejich budoucího potomstva. Vědělo se moc dobře, že dnešní svajba není tak zrovna akorát, lebo prej se ženil majetek. Všady bylo živo a šumno, jenom nevěsta v kůtě izby bečala a nahlédala do skrojka, jestli tam někdo místo koruny nehodil bombík. Ženich s dudama zvěsenýma až po zem čučal do prázdna jak koza po kozlatoch a šklébil se, jak kdyby mu perůdku lechtal pod krkem a přitom mu kléšťama štípal ucho. Svajboví otci seděli na otépkách pod kolňou a domluvali se o věně.
2: Tož, Martine, povídají Pelešek, však naša kača je chutná roba, šetrná, pracovitá. No, je pravda, moc řeči nenadělá. Však co je po ženské, když jenom mele pantem, k slovu se za celý den nedostaneš a musíš se chodit vymluvit do hospody, jak třeba ty.
1: Starý bočnica stahli obočí a nazlobeno ocekli.
3: Mňa nech na pokoj. Tvoja stará nosí gatě od té doby, co zas oženil. A mluvit můžeš doma, jenom když je na půti, když tě nečuje. Tá má hubu jak gulomet. A doví, jestli ta tvoja dcera není po ní, však nadarmo se neříká, že kde mají v domě kaču, tož nemusí umět psa.
1: Pelešek rychlo obrátili a pravili.
2: Tož nic vezlím, to jenom tak. No a jak už jsme o tem spěšej mluvili, Jan sa dobře ožení, o tem není řeči, protože kekači tu jalůvku a půl sádku dám, jenom ať se doma nebijú. No a když budu vozit nůj, však se můžem spříhat. Náruční stračina táhá dobře a mlatevňu můžem užívat dohromady.
3: No já?
1: Otec bočnica na to.
3: Ale co bude s těma měřícama?
2: S kterýma?
1: Ptají se udiveno Pelešek.
2: Na co se tak hlúpo ptáš? Tož přece těch 6 měřic příčných.
1: Strýc Pelešek se nadulí jak puchýř, odpluli, vybafli mračno dýmu, že hnedka i nebylo starého bočnicu vidět a šalamounsky zarečenovali.
2: O měřicách jsme nic nemluvili a žádný dávat nebudu. Co ty cigáne cigánský, že jsi nic neříkal? A kdo mě sluboval před 14 dňama hory doli, co?
1: Vyštěkli bočnica. A Pelešek, jak by o nic ani nešlo, ždárali se ve fajce, podrcli si baranicu a pravili.
2: Já, to by se ti tak lúbilo. Měřičky, no pravda. A v příčných, na co se zutrhl zřetaza, nebo co? Co tak, máš ho vidět, vrazí ti do krku majetek, na kterém jsem se celý život řel. Já takých by došlo. A tak tureckého medu bys nechtěl.
1: Bočnice se chytili za srdco, lebo mysleli, že jich po té řeči raní mrtvica. Vyskočili a zařvali.
2: Já ty lumpe, tož ty tak? Čili se chceš vykrútit a udělat si země vola, když je po svajbě? A s tímto čekáš až do den z kostela? Hej, můdrý si!

0: Ale musel bys trefit na takého hňupa, jak jsi ty, a ne na mě. Kdy ta tvoja kača je také tela, že ho neprodáš ani s milionem, natož tak ze 6 měřicama, alebo z jalůvků, ty farizeju. Ale to se sakramensky přepočítal. A nevyvaluj na mě ty očiska jak šprůdláky, lebo ti urazím. Ty si myslíš, že nevšil pověsíš fukar na nos, ale já ti něco ukážu, co jsi ještě v životě neviděl.
1: A včil si strýci pověděli to, co není v žádném slovníku ani v životě zvířatstva na celém světě. Bočnica potom vletěli do izby, popadli ženicha za kordulu a vyvřeskli.
0: Jane, pojď sem, nech to ubešané udali lapět. Takú přitrůblu kaču dostaneš aj s gruntem a ne z jalůvku.
1: Ještě ve dveřách se obrátili a do otevřených hub překvapených svarebčanů zavrčali.
0: Toho bohda nebude, aby si kdejaký hňup dělal ze starého bočnice pavětrňák.
1: A tak bácli dveřama, že Josefek Pelejškuj vletěl strachy pod stůl a kukačka, třeba že bylo teprv 4:45, odkukala 12 hodin. Nad manželským slubem dvou mladých lidí se srazily dvě škaredé mračniska a nepřestalo řmět ani u soudu. Pán soudci se snažili usmířit tyto dva divočáky, už kvůli mladým, ale nepodařilo se. A když po výpovědi svědků měli strýc Pelejšek věno vyplatit, vypijali se, že hnedka byli o metr delší a pravili:
0: ani mě nehne, neslevím ani o důrku. A dám to víš, ať třeba pukne celý grunt.
1: Potom se obrátili k bočnicovi a dodali:
0: a ty bývalý očeňa ještě poznáš.
1: Na tvrdou hlavu musí být aj tvrdší glocek. Tož nashledanou u krajského.

Sejdou se stěží, to je jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená, kolejnic tom gong.

z tunelu jde chlad. Můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou. Cestou domů mi dává zelenou. Kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.

0: zvon. Kolejnic gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
2: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Jenže to se nedá říkat.
3: No, ne, co to ne, musí být, Filipku, když vy se ženírujete to říkat?
1: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
2: Ano.
1: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká,
4: zaskočit.
1: Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo, než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako pitýský věštírně, který má sám.
5: Já v tom hrál, v tom představení.
4: Velice těžký text.
1: No a on si, velice těžký text, a je to jenom dialog a muzika furt potí, musí to jít na muziku.
4: No a prostě melodram.
1: On si Steinmar udělal zkoušku totiž v sále. Při klavíru a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ten nápověda, jak brankář proti druhému brankáři. No a teď to začalo, ty seš očitej svědek.
5: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojnoválova. Teď ten Ráš, který hrál Pelopa, vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Steinmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, pořád hrál. On to vždycky, volej! Zas pauza. Co nevoláš? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchynkovi padal frak, potýrek pryč a skončil ten obraz.
4: Ano.
5: Steinmar odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak zkreslej a říká, to snad není možný. Za to snad ani nemůžu vzít peníze za tento zásko. No a tak se odličoval a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně je to takovej čaroděj, tak on klidně může blábolit, co pán Otto. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchynka s tím motýlkem úplně povoleným, říkal, mistře, tak vám děkuju. Bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?

kroužkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde.

trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

0: a já jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Přiznávám se sebe kriticky, že jsem všechno zavinil já. Já jsem první začal kritizovat Hubbardu. Já povídám Hubbarda? To u mě není žádný poslanec Hubbarda. Stará on se o nás? Nestará. Byl u nás někdy? Nebyl. Ví on vůbec o nás něco? Tedy mezi námi řečeno, on neví ani něco. Já první, docela obyčejný člověk, první, jsem si dovolil kritizovat poslance. Já jsem dokonce proti němu přímo štval. Tak nám řekli, když jste si ho zvolili, tak si ho můžete zavolat a zeptat se ho, co děláš.

0: A žhabrdo, poslancuješ, jo? A jak to, že o nás nedbáš, habrdo, jedno, že dokonce máme právo ho taky odvolat, aby si teda nemyslelo, jo, habrdo, stačí svolat veřejnou schůzi, tak jsme ji svolali. Poslanec Habrda přišel včas a usměvavě.
1: Buď zdrav, Bukovský,
0: povídal Havránkovi. Pak si stoupil za předsednický stolek a spustil.
1: Jsem ze Soušky! Je tomu 2 roky. To jsem tady před vámi stál jako váš kandidát. Narýsoval jsem tedy před vámi jasnou budoucnost obce, okresu, kraje, republiky, ba celého světa i přilehlých galaxií. Jsem ze Soušky! Co se od té doby změnilo? A teď mi dovolte se, Soušky, aby se krátce zmínil o mezinárodní situaci.
0: Vyndal objemnou aktovku, z které vyndal neméně objemný fascikl skládající se z denního tisku materiálu okresní poradny volně ložený čtvrtek popsaných soudruhem, od kterého si to všechno vypůjčil, s karikaturami Haďákovými a s podlepenými články Jiřího Hochmana. Ty karikatury nechal kolovat. Pak se na chvíli zamyslel, přímo hlavou. A řekl.
1: Soudruhe Soušky! Domníváte se, že imperialisté dobrovolně ustoupí ze svých pozic?
0: Tak tohle jsme se nikdo nedomníval, tohle nikdo. Takže Habrda mohl pokračovat, mohl. Před námi defilovala řada neznámých jmen, tedy popravdě řečeno poněkud známějších, protože před týdnem totéž tady říkal jiný odborník na téma zvýšení dojivosti. Ovšem Habrda uměl svůj projev proložit básnickými, dramatickými pauzami, dokonce sarkastickým smíchem.
1: Ha!
0: Ostře a nebojácně kritizoval lorda Homa. Zmínil se z mnoha otazníky o rejdech Britů s Kuvajtem. Vynechal stránku o Suvana Pumovi, protože to nemohl přečíst. S budovatelským nadšením se rozhovořil o pěstování kukuřice v Maďarsku. Pak se stočil do sousední Afriky, jak povídal.
1: Soudruhe Soušky, řekněme si upřímně, myslíte, že situace v Rwandě je růžová? Nikoliv, Soušky, je špatná. A s tebou, no, kdy jim dijeme, tak jednou zatočíme. Zatočíme.
0: Jak se zatočil, ztratil souvislost.
1: Zatočíme.
0: Souvislost nenašel.
1: Zatočíme. A Soudruhe Soušky, má zat na závěr někdo k mé práci, nějaké připomínky nebo dotazy?
0: Dotazy jsme neměli. Ona byla stejně půlnoc. A šli jsme domů. A já doma říkám své ženě Jaroslavě, čověče holka, já říkám čověče, aby viděla, že si jí vážím. Čověče holka, ten ti má starosti. Třeba s tou Rwandou Unundi. To já se vůbec nedivím, že pak na nás nemá čas.

šepot jako lehký dech. Krev, pot a slzy za úsměv.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Srbsko má novou úřadující prezidentku, předsedkyní parlamentu Anu Branavičovou. Aleksandr Vučić, nyní tedy už bývalý prezident, totiž odstoupil a předtím si ještě stačil zavolat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jedno s druhým přímo souvisí. Srbsko čeká volební bitva o všechno. Prezident Vučić odchází, aby zůstal. Rozhodne snad levný ruský plyn? No, Vladimír Putin v poslední chvíli Bělehrad podržel a revoluční mládež táhne proti stratégovi. Brusel jen na oko mlčí a nás čeká zajímavá věc. Had čeká na svou příležitost. O tom všem máme aktuální článek, který připravil Dimitrij Bavirin.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Dopis neznámému truvéru. Můj mladý příteli, neznáte mne. Nevíte, kdo jsem a proč vám píšu. A sotva bych vám to obojí dovedl vysvětlit. Kdybych pod vaše jméno napsal neznámý truvér, smál byste se, anebo zlobil. Žijete dnes. Truvéři už dávno nejsou. Písně jsou šířeny daleko rychleji. Kdo by s nimi ještě chodil? Ale na tom nezáleží. Píšu vám dopis, který mi diktuje chvíle a místo a pod vaše jméno připisuji přece jen ono označení. Neznámý truvér. V každém z nás, můj mladý přítel, je kdosi takto starý. Nezakládejme si tak příliš na tom svém dnešku, na jeho možnostech a vymoženostech a poslechněme si někdy toho svého předka, který k nám patří ne snad příslušností rodu, ale povahou řemesla. Já jsem z rodu komediantů, můj mladý příteli, a cítím a ctím to krásné příbuzenství. Kdo to byl herec? Za všech dob jistě divná existence. Ostatní množili hmatatelné statky, ostatní stavili domy, těžili kov či pěstovali obilí, ostatní v potu tváře dobývali chléb pro sebe i jiným, přinášeli něco na společný stůl. Ale herec? Byly doby, kdy byli váženi a hned na to doby, kdy bylo trestné hrát. A hrálo se dál. Nedá se nehrát, milí příteli. Příběhy jsou ve vzduchu. Vždycky je tu nějaká bolest vyslovitelná pouze hrou a pouze hrou léčitelná. Tu tedy přicházejí herci. Na náves vesnice či do bran Elzinoru. A ten, kdo tuší příběh ve vzduchu, přítomnost bolesti, ten, kdo si nezastírá salvami děl postupující hnilobu, je vítá. Vítá je jako svědky. Vždycky budou ti vítající a ti, kdo se bojí. A oni hrají. Hrají příběh, který se neodehrává na této vesnici, na tomto hradě, příběh z jiných míst a dob, ale co na tom. V hledišti přece jen náhle kdo si vstává a volá po světle. Světlo. Což pak nevidí? A nebo nechce, aby jiní viděli. Je usvědčen. A proto přicházejí herci. Nemusí to být vždycky vrah, na koho ukazují. Mohou usvědčit i dobráka, lakomce. Mohou usvědčit i z lásky, z poctivosti, z falše, z odvahy, ze zbytečných obav, z mnoha vlastností lidských a z těch několika málo nelidských. Ale já nechci, můj mladý příteli, připomínat herce. To byl jen příklad. Nazval jsem vás neznámým truvérem a chtěl tím říci, že cítím, ctím a obdivuji vaše společenství, vaši příslušnost, váš rod. A chtěl tím říci, ctěte ho i vy. Ctěte ho jako úděl, jako možnost, jako závazek, jako pouto, ne jako výsadu. Jste příslušností k rodu poután, ne povyšován. Plynou vám odtud jenom povinnosti a připlyne-li mezi nimi taky výhoda, neopírejte se o ni. Jste určen, abyste sloužil jiným tím, co umíte. Ne, aby vám proto jiní sloužili. Jste určen. Na vás je nést písně. Neste tedy jako poselství, jako oheň, který je nutno ještě živý předat. Neste je tak, jako kdybyste ve svých dlaních nesl vodu z pramene. A musel jí donést, protože žízeň čekajících je příliš velká. Jediné důležité je to, co vám bylo dáno a co máte předat. Na tom záleží. Nic nepřidávejte, nic nezamlčujte, nepřidávejte nic svého, svou vlastní žízeň, vlastní smutek, vlastní osamělost. Na vás je předat to, co vám bylo svěřeno. Tomuto smyslu sloužíte. Sloužíte. A to, co zvu neznámým truvérstvím, je pro mě právě těmi pouty, vědomím těch pout a úctou k nim. Važte si, uprostřed všech výhod, které plodí obecná známost, té neznámosti, toho příslušenství, je tím nejlepším, co máte. A je tím jediným, co v skutku máte. Ostatní je mimo vás a pomine to. Vím, vím, tropí kolem vás hluk, oceňují všechno možné, všechno jiné, ale tady je těžiště a střed. Tady je samo srdce, sám dech. Tady jste vy sám. A jste-li vůbec někde, jste jenom tady. Jste tím, komu je dáno nést píseň. Komu je dáno donést žíznivému vodu z pramene. A v tom...

0: Noc plná hvězd.
1: Promiňte, já vím, tahle písnička sem nepatřila. Vy jste přišli na legraci. Ano, a tak to má být. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
2: V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou jaksi navázat rozhovor. A tak jí říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ta slečna říká, ne, vy něco slyšíte?
3: Skutečně, kdo to jak živ viděl? Hrát v parku na piano?
2: Ona nehrála. Nehrála.
3: A kde se tedy tam vzala ta hudba?
2: Jaká hudba?
3: No ta, co on slyšel.
2: Jo, on slyšel nějakou hudbu?
3: Já nevím, vy jste říkal.
2: Ale ne! On žádnou hudbu neslyšel, on se jí ptal, jestli jenom jako náhodou nehraje na piano. Se ptal.
3: No,

0: Když nic neslyšel, tak proč se ptal?
1: Proč se ptal?
2: No protože... Zkrátka... Protože... Prostě... To je jasný, ne?
1: Proč se ptal?
2: To je taková anekdota, no.
0: Tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a v nic neslyšel.
2: Nehrála na piano.
0: No ona tam má piano a nehraje.
2: Nemá tam piano.
0: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohl byste nám říct ještě takovou podobnou srandovní?
2: Co se vám jenom dělá? Tak, v parku na lavičce seděl pán se slečnou a tu ta slečna vyňá. A tu ta slečna... Vyňá. Vyňala, to je minulej čas, vyňala. Přítomnej čas máme vyňá, vyňouc, vyňouce. Zkrátka, tu ta slečna vyňá.
0: Vyňá, kecáte.
2: Zkrátka, tu ta slečna... Vyňá. Piano, to? A spustí macurku. Jo? Představte si, že z ničeho nic začne hrát. Jo? Představte si, z ničeho nic začne hrát. Už to máte?
0: Jo.
2: A hraje macurku.
0: Co mě říkáte macurku? Vy pariku.
2: Macurka, to je hudba.
0: Jen aby.
2: Prostě začne hrát macurku hudbu, jo?
1: Macurku hudbu.
2: A hraje, dohraje a obrátí se na toho pána a říká, tak co, slyšel jste hudbu? A ten pán říká, ano, slyšel jsem tady Chopina. A ta slečna říká, a mě ne.
0: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mně ty slečny líto. To nemohl ten Chaplin chvilku přestat, že to
2: nemohl.
0: No co by mu to udělalo?
2: Nic, ale on tam nebyl.
0: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
2: Víte co, pojďme a zapomeňme, že jsme si kdy říkali anekdoty.

0: wagnerovská zpěvačka.
1: Mici.
0: A zpívala všechny velké partie wagnerovský, že jo, Sentu a i Turandot a všechno tohleto. Potom průběhem času prostě ten hlas trošku spadl, jo, a už zpívala menší role, ale byla taková jako Brumendo, víte? Už to trošku kleslo, ten hlas, že jo, ale nicméně byla roztomilá. Přišla jednou Slávce Procházkovej, přišla k ní do šatny a říká: Slavinka, štěl to fo? Já byla v nemocnici. No, Micinko, a co ti bylo? Šlučník. A ufaná šlučník, ani nevěděla, že něco takového mám. No, co si dělala, Micinko? No, hlavně, co si jedla? No, co jsem jedla? Slepičku jsem jedla. Mi měli kubíru slepičku, můj to nejí, já ráda slepičku, tu čáda slepička, tak jsem si jedla celou slepičku. Předtím jsem jela tu políčičku zleva k nejeden vést, tak jsem jela soukem, tyko rindfleisch, myslím jsem, habych auch soukem vést. No, a dann habych Sache dort genommen vést. No, předtím jsem jela fünf Appetit Brötchen. Weißt, a teď jsem tu šlehačku, to já ráda, weißt, šlehačku já ráda, šlák zahne, to já ráda. Tak jsem si dala ten sachr do tu šlehačku a ne ta se šlehačky noh tacu, weißt. No, a tak nic. Odpoledne jsem měl nějakou keselšaft, takovou ptý society, weißt. Ptý society, a oni přišli, já jsem jim udělal dvě mísy humor majonéz. Já ráda humor majonéz. No, tak jsem udělal dvě mísy, no. Oni snědli půlku tý mísy humor majonéz a tu druhou půlku, když odešli, jsem snědla já. A tu druhou mísu jsem dala do lednice. Und Slavinka ufajná šlecht. Já musela do nemocnice a ten doktor, so ein fescher Kerl, weißt. Ten mich da noch aus Wien, weißt, so ein fischer Kerl, tak ten říkal, no milost paní, co jste jedla, no co jsi měla, slepičku jsem jedla, ne, a pak jsem měla fünf Appetit Brötchen, a k tomu jsem měla Schlagsahne a Sacher dort, a on mě říkal, no milost paní, to vy nesmíte v tomhletom věku, chtěl to vor, to krobí, a on řekl v tomhletom věku, ich schau zwar groß aus, aber ich bin doch nicht dick, ich bin molet, san alle Wernerin, san doch molet, tak říkal, no tak, milost paní, tak stáhněte si ty kalhotky. Já myslela, že mám nějaký absicht, víš, a on vůbec ne. Svoje nimrtandrvárt. A on dal tu injekci na ten pravý hinterteil. Tady a říkal, teď si tady lehnete, milost paní, a bude to dobrý. Tak já jsem si tam lehla, jsem ležel 2 hodiny a on přišel. No tak, říkal, tak jeďte domů, milost paní. Tak jsem jela domů, jo. Já jsem přijela domů, Slavinka, basolitir erzählen. Já jsem dostal takový hrozný apetit, tak jsem si vzpomněla, že mám tu humor majonéz v té lednici, já jsem to snědla, já musela zase do nemocnice.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných Pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem. Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Pauknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa takzvané skupiny D. Podle Pauknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byli zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Řehka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný. Dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné. Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v Senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren.
1: Jo, jo, pořád se něco děje.
3: postavím si dům z obilí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde na návštěvu teta, na Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle.

a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom

0: mistr Švec se loučí s Máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci čbáně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Jen dobrou prací získávají se zákazníci. Dobrou jakost zachovává Rolný již skoro 8 desetiletí. Zaměstnává přes 2000 krejčí, kteří zhotovují oděvy doma ručně, jimž věnují největší odbornou péči, kterou jim odborník může dát.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: je to tu, hoci si nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoci si nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci žijeme si jako by nič.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.

0: je 7.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru. Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

To bych já chtěl znát.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

Mé skřipky lecos překouslí, však cvičím jak šroub. Má bíle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten krčma jel tou Perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál esenbák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak krčma zastavil a Vojta říkal: Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá: ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten esenbák ukazuje, vím mu to buď to nalivo, anebo napravo. A ten kečma myslím, že se dělá legraci, pán, jo, a on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal: ne, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. O mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
2: Až se dovětek toho to je, kdyby říkal: no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49tníci z doby Velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.
1: Jo, zlato,

dva cůpky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějakej bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní staně.

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?
1: Haló, máme pro vás vzkaz.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral a Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelen.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble,

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy,

0: nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: U přijímacích zkoušek kdysi na Jiřího Plachýho tam přišla dívenka taková velice vzrostlá. Dnes už to není vzácnost, tenkrát to ještě před lety skutečně byl problém. A tak si lámali všichni hlavu, říkali, no tak ona, nějaký talent tam je, no tak možná, že by to byla škoda. Ten Plachý vždycky seděl takhle stranou úplně, že on měl to parátko mezi zubama a říkal, já nevím, o čem uvažujete, musíte si ji představit na jevišti, rozumíte? Proto by museli vždycky vykopat rigol, aby nepřečnívala partnery. Tak měl jednou krásný, zase byla taková dívenka malá, ale půvabná a talentovaná všechno. Říkal, no, tak ji vemte. Ta bude dobrá jako přívěšek hodinka.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum víte. A keď rozmotávam klbko z piatky, ty si počiat

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru. Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva, povídá ten jeden. Tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on,

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

cekles. Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč jsi nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo už ho k ničemu nepotřebuje.

jiní, vždyť chodili si k tobě pro štěstí. Svět se točí, nezná dovolenou, malým, velkým, všem je akorát. I holky z

0: něco tajně přát.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Hned jak jsem se narodil, bylo první slovo, které jsem od lidí slyšel, krize. Vrtalo mi to dlouho hlavou, nebo jedni říkali, že je na světě nezaměstnanost a druzí zase, že málo vydělávají, jiní, že obchod upadá a jiní opět, že je drahota. Nerozumím dobře všem těmto věcem, jenom pozoruji, že jednoho mají lidé velmi zapotřeby. Zapomenout trochu na své bolesti a potíže a hlavně udržet si dobrou náladu. A zde, myslím, bych mohl být dobře užitečný. Dovedu pobavit a rozesmát, poučit a informovat. Teď však vidím, když tak o sobě mluvím, že jsem se vlastně vůbec zapomněl představit. Prosím, aby se to připočetli mému mladému věku, neboť jsem teprve krátký čas mezi lidmi. Alespoň si budete moje jméno dobře pamatovat. Jsem nový člen rodiny Telefunken, rádiopřijímač.

0: nazvaný stíněný duplex, rodem z Přelouče u Pardubic. Mimo jiných dobrých vlastností mám také, jak jste sami přesvědčili, dobrou výřečnost a příjemný hlas. Příčinou toho je můj reproduktor nového autodynamického systému. A že jsem drahý? Naopak, přesvědčte se sami, jak jsem levný. Opatříte-li si mne, zahájíte účinný boj proti krizi.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Srbsko má novou úřadující prezidentku, předsedkyní parlamentu Anu Branavičovou. Aleksandr Vučić, nyní tedy už bývalý prezident, totiž odstoupil a předtím si ještě stačil zavolat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Jedno s druhým přímo souvisí. Srbsko čeká volební bitva o všechno. Prezident Vučić odchází, aby zůstal. Rozhodne snad levný ruský plyn? No Vladimír Putin v poslední chvíli Bělehrad podržel a revoluční mládež táhne proti stratégovi. Brusel jen na oko mlčí a nás čeká zajímavá věc. Had čeká na svou příležitost. O tom všem máme aktuální článek, který připravil Dimitrij Bavirin.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

romantiku, netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná z

život pouze. Já na zemi jsem stělesňoval pobudu. Já na zemi jsem stělesňoval pobudu. Je všechno při starý, vůbec

hlavou, měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky anti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: Hip, já slyšel kytary hrát.
1: Hip, hip,
0: když rybáři kránu šli spát, však
1: hop, hop,
0: nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie.
1: Hip, hip,
0: já toužím se vrátit zas tam.
1: Hip, hip,
0: už nechci být dál bez ní sám.
1: Hop, hop.

0: Já slyšel kytary hrát,
1: hip, hip.
0: Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie.
1: Hip, hip.
0: Já toužím se vrátit zas tam,
1: hip, hip.
0: Už nechci být dál bez ní

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: mě špatně rozumět, to je sanatorium.
1: Ano.
0: Prosil bych pokoj číslo 5.
2: Prosím.
0: Aha, to jsi ty, strejčku, tady Alfons, synovec Alfons.
2: Alfons.
0: Co dělají tvé nervy?
2: Nervy jsou v pořádku. Co děláš, Alfons? Co se děje v bytě?
0: Co říkáš, strejčku?
2: Co se děje v bytě, je všechno v pořádku. Jarošek je

ochutnit večeři, kterou jsem vařil pro vašeho Jarouška. Zde Alfons, halo. Rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Zde Alfons, halo.

pleť, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru.

0: Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
1: Na stránkách akademie
2: ztratyanalezy.info
1: ztratyanalezy.info.
3: Já nevím, jestli se mi ten

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Krásně jsi to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš? Zda ti stačím, ptáce máš, nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Živote můj, ty se ščinil, mě zbyl pláč, chci tě proklít.

štici jak chudý kralevic. Mé sny nemít, nemáš nic. Se mnou, mořem bez hranic.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení, ba víc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se

já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužnej zrání, tramský ohně zase zahoří.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Mafiánské struktury STANu a jejich kmotra, bývalého ministra vnitra Víta Rakušana, dál prorůstají celým veřejným prostorem. Díky zjištění Tomase Paucknera minulý týden vyšlo navíc najevo, že síť sahá od radnic přes média až do české armády. Součástí byla totiž i dronová iniciativa tzv. Skupiny D. Podle Paucknera se za sbírkou na údajné speciální vojenské drony skrývaly jen obyčejné hračky koupené v Číně. Jen s jedním rozdílem, obrovským rozdílem v ceně. Peníze pak mizely v kapsách mafie kolem Víta Rakušana. Do této vojenské sbírky byli zjevně zapleteni jak vysocí důstojníci, tak běžní civilisté, například sám herec Ondřej Vetchý. A jaká je situace nyní? Velmi podobná. Ani vláda Andreje Babiše se s těmito rozkrádačkami a podvody zatím nevyrovnala. Volební porážkou hnutí STAN tak nic neskončilo a jede se dál. Vždyť například Karel Hřechka nyní kandiduje za STAN v Plzni do Senátu a jeho manželka je poslankyní parlamentu. Chobotnice pod značkou strany prostě nadále noří svá chapadla všude tam, kde jde o moc a o peníze. Zatímco ODS snad v minulé vládě věřila, že vládu skutečně řídí Petr Fiala, Rakušan si potichu budoval vlastní mocenské centrum. Není tak náhodou, že právě dnes ho předvolební průzkumy a liberální média označují za vůdce opozice a možného budoucího premiéra. Úkol je přece jasný, dosadit tohoto mafiána i do premiérského křesla a ve spojení s hradní skupinou kolem Pávka tak ovládnout podle vyzkoušených praktik dozimetru celou republiku. Žel, toto vůbec není nereálné.
1: Jo, pořád se něco děje.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Taky jste hrávali před svou ochotníků, ne? A to byly velké zážitky.
2: Já vás pamatuju v Přeloučí přece. Jak jste to myslel, pane
1: Komeko?
3: Hostujícího s ochotníky. Každý týden. V první světové válce. Za mouku.
2: To snad ne. Edan nemohl v první světové válce. To už dal charakterní obor. To muselo být za 30-letý války.
1: Uličníci.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hvězda.
1: Původně jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval jsem jí

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: stačí být či nebýt. Smrt slzy nesmije, odcházím a dýjem. To do dedu, no do, to
1: jsou 2 hodiny odpoledne.
2: Posloucháte Hvězdu.
1: Tady Hvězda.
2: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Lidstvo zřejmě čeká jeden z největších objevů v dějinách. Archeologové jsou totiž na dosah pozůstatků Noémovy archy. Slyšíte dobře, 17. dne 7. měsíci archa spočinula na pohoří Araratu, praví se v 8. knize Genesis. A právě letos se na tomto úpatí Arménie poprvé vrtá hluboko do horského útvaru. Nejvíce pozornosti zatím vzbudil vrt, v němž se v hloubce 45 metrů zlomil vrták pod vrstvou tvrdšího vápence. Zakladatel archeologické skupiny pan Johnson k tomu řekl, že skamenělé nebo silně mineralizované dřevo má právě tyto vlastnosti a chtějí ho co nejdříve ověřit v laboratorních podmínkách. Další krok pak obstarává například podzemní dron s kamerou s vysokým rozlišením, který biblické goferické dřevo umí najít. No máme o tom celý článek, který ze více zdrojů připravil Václav Danda.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na úřadě se ptá jeden jednoho. No a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

chlapcům dal hlavy pod přilbice. Měl tajné uši v telefonu, znal předem vůli milionů, dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům, rozsekal uzel gordický, aby měl provaz na smyčky.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu,

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 30. září má svátek velký slovanský světec, svatý Jeroným, autor latinského překladu Bible. Jeroným se narodil kolem roku 347 ve Stridonu na pomezí Dalmácie a Panonie, to jest na území dnešního Chorvatska. Z křesťanské rodiny si odnesl solidní výchovu. V Římě studoval rétoriku, jako dospělý tam přijal křest a pod vedením nejslavnějších učitelů se stal horlivým čtenářem latinských klasiků. Po studiích putoval do Trevíru, kde poprvé poznal východní mnišství. Kolem roku 374 pak odešel do pouště Chalkis nedaleko Antiochie, aby vedl přísně asketický život a učil se biblickým jazykům. Hebrejsky ho naučil jeden obrácený žid. Na poušti také prožil Jeroným zlom, který rozhodl o jeho životě. Onemocněl a v horečce se mu zdálo, že stojí před soudnou stolicí, a když prohlásil, že je křesťan, soudce odvětil: lžeš, jsi ciceronián a žádný křesťan. Jeroným totiž od mládí lpěl na kráse klasické latiny a biblické texty mu zprvu připadaly hrubé a neuhlazené. Od té chvíle se však rozhodl sloužit plně Kristu a jeho slovu. V Antiochii přijal kněžské svěcení a kolem roku 379 odešel do Konstantinopole, kde se seznámil s Řehořem Nazianským. Překládal z řečtiny Origenova kázání a Eusebiovy dějiny a zažil ovzduší koncilu v roce 381. Roku 382 se vrátil do Říma a papež Damasus, který rozpoznal jeho mimořádné schopnosti, si ho vybral za blízkého spolupracovníka. Na Aventínu kolem něho vzniklo společenství urozených Římanek, Marcely, Pavly a její dcery Eustochie,

které chtěli žít radikálně podle evangelia a zasvětili se studiu písma. Z Damasova podnětu se Jeroným pustil do revize dosavadních latinských překladů evangelií. Po papežově smrti však musel Řím opustit. Podle Františkova listu, tedy listu dalšího papeže, ho odtud vyhnali závist a nepochopení. Přes Egypt, kde se setkal s teologem Didymem Slepým, dorazil do Palestiny a roku 386 se natrvalo usadil v Betlémě. U jeskyně narození založil dva kláštery, mužský a ženský, a vedle nich také útulek pro poutníky. Zde prožil nejplodnější léta. Pustil se do díla, které ho proslavilo, překladu Starého zákona přímo z hebrejštiny. Dotud se latinští křesťané museli spokojit s částečnými překlady pořízenými z řecké Septuaginty. Jeroným spojil znalost řečtiny, hebrejštiny i vytříbené latiny a opíral se také o Origenovu hexaplu. Výsledný text byl věrnější hebrejskému originálu a přitom zachoval eleganci latiny. Po počátečním odporu se jeho překlad stal společným majetkem učenců i prostého lidu a proto dostal jméno Vulgáta. Tridentský koncil ho později prohlásil za autentický text církve. Jan Pavel II. Roku 1979 vydal jeho revidovanou podobu Neovulgátu. Vedle toho psal Jeroným komentáře k prorokům, žalmům a Pavlovým listům a vedl rozsáhlou korespondenci, jejímž prostřednictvím se stal duchovním vůdcem mnoha lidí. Z klidu Betléma sledoval otřesy své doby. Vyplenění Říma Góty roku 410 jim hluboce otřáslo. Jeho nejznámější výrok by se dal shrnout větou Ignoratio scripturarum ignoratio Christi est, neboli kdo nezná písmo, nezná Krista. O svém příteli Nepociánovi napsal, že si četbou a rozjímáním udělal ze svého srdce Kristovu knihovnu. Totéž platí o něm samém. Jeroným nebyl světec mírných slov. Ve sporech s bludaři byl podle papeže Františka někdy až přehnaně a nepřiměřeně horlivý. Vždy byl však veden upřímnou touhou hájit pravou víru. Jeho polemiky připomínají starozákonní proroky, jejichž slovo pálí jako oheň. Zároveň po pokoji toužil, ne však po míru, který přikrývá nenávist, ale po takovém, jenž z protivníků činí skutečné přátele. Umělci ho zobrazovali dvojím způsobem, buď jako kajícníka na poušti, vyhublého postem, s kamenem v ruce, kterým se bije do prsou, hledícího na ukřižovaného. Tak ho namaloval Leonardo da Vinci. Nebo jako učence u psacího stolu mezi knihami a pergameny, jak ho několikrát zachytil Albrecht Dürer. Caravaggio obě podoby spojil v jediném obraze asketického starce s lebkou na stole a s perem v kalamáři. Často bývá oděn v kardinálském purpuru. Jde o anachronismus, který však připomíná jeho službu po boku papeže. K jeho nejznámějším atributům patří lev. Podle pozdější legendy totiž Jeroným vytáhl zraněnému lvu trn z tlapy a zvíře mu pak zůstalo věrné. Příběh je patrně převzat z vyprávění o poustevníku Gerasimovi, jehož jméno se jménem Jeronýmovým snadno zaměňovalo. Sám Jeroným ve svém prvním spisu poznamenal, že lvy umějí nejen mocně řvát, ale i plakat, což vystihuje i jeho vlastní povahu. Zemřel 30. září 420 v Betlémě uprostřed společenství, které založil nedaleko jeskyně narození. Jeho památku slaví katolická církev v den jeho smrti, pravoslavná 15. června. S Jeronýmem se pojí i jedna česká stopa. Karel IV. Založil roku 1347 v Praze klášter na Slovanech pro benediktiny z Chorvatska, kteří užívali staroslovenskou liturgii. Klášterní kostel, vysvěcený roku 1372 a známý jako Emauzy, zasvětil Paně Marii, svatému Jeronýmovi, Cyrilu a Metodějovi i českým patronům Vojtěchovi a Prokopovi. Že se Jeroným octl mezi slovanskými patrony, vysvětluje středověká tradice chorvatských hlaholášů, která mu připisovala autorství hlaholského písma. Jeronýmovo jméno žije i v současném světě. Je totiž patronem překladatelů a tlumočníků a také knihovníků, archivářů, archeologů, biblistů a studentů. Den jeho smrti se tudíž od roku 1991 slaví jako Mezinárodní den překladatelů. Čeští tlumočníci a překladatelé pořádají tradiční Jeronýmovy dny. Bože, ty jsi otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem. Naplň i nás láskou k tvému slovu,
aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: a i když se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest, a i když se to občas

0: čas nedá sněst. Hrkec se to občas nedá sněst.
1: Stanice Hvězda.

Já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí, víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče,
1: hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

ho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A jeli jsme spodem, tak přes Karlštejn, on říkal, počkej Miroslavi, zastav, já si nakoupím něco, hrajím dvě představení, to víš, to bude dlouho trvat, tak si nakoupím něco, tady mají znamení zboží, tak tam půjdu. No tak šel do obchodu a vrátil se a říkal, podvod, všechno podvod. Pane Jarušku, co je? No podívej se, mají tady napsaný Ement, ementálský se... Jo, to je cement, a ne cement.
2: To jsem nevěděl tohle.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

dala do pěstí, osazne příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba hovězí mlze tučnět tukem iluzí.

0: všechno odnesla si k televizi, do křesla.
1: Brávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemoh tu kytku oživit.
0: Nemoh tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit.
1: Ta její tloušťka enormní je věcí dávno zašli hnít, dnes blidá je a vychrtlá zkoulená v koutech, kde je tma. Už neudrží ani květ, má katar z našich cigaret,

0: myslíme možná na to též a šeptáme si marně.
1: Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč veřejích,

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Největším výrobcem tvářecích strojů v Československé socialistické republice jsou Šmeralovy závody, národní podnik Brno. V době příprav třetího mezinárodního veletrhu oslavují Šmeralovy závody stoleté trvání závodů. Z malé slévárny, založené v roce 1861, vyrostl specializovaný strojírenský závod velkého významu. Výrobky Šmeralových závodů se vyvážejí do 40 států celého světa a podílejí se na pokrokové strojírenské výrobě, která lidem usnadňuje a zpříjemňuje život a zvyšuje životní i kulturní úroveň. Obraťte se i vy se svými požadavky na Šmeralovy závody, národní podnik Brno.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: mě, jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lísků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: kopněme do 50. let.
1: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat.

Vykročit rázně! Vykročit rázně! Levou, pravou, paži připažit! Vykročit rázně! Vykročit rázně! Raz, dva, tři.

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

Kdo to chodí po zahradě, že slyším kroky v písku? To si cestou vítr hvízdá, jak jde po strnisku. Kdo mi to zas vlasy hladí,

Zuzana chce něco říct. Co říká, Honzo? Že prý má něco na jazyku. Budi vám to řekne.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

Milí posluchači stanice Hvězda. Dnes je první den nového měsíce, tedy 1. října a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás provází na vlnách stanice Hvězda každý čtvrtek od 6. do 9. hodiny večerní. Dnes jsem si jako hlavní večerní téma po 8. hodině pro vás připravil povídání o autismu. A nejen o tom, jak autistických dětí přibývá a co jsou jeho pravděpodobné příčiny, ale i o tom, co s tím lze dělat. Ale kromě toho nás čekají samozřejmě naše obvyklé rubriky. Pustíme si další krylovku, podíváme se do kalendáře, povyprávíme si o dalším zázračném léčivém přírodním prostředku, řekneme si něco k aktuálnímu dění a povíme si také o dalším zajímavém filmu. A také odpovím na pár dotazů pod videem na televizi Protiproudu, na kterém si povídáme s Petrem Hájkem o vývozu svatovíckého pokladu do USA a také o zednářské čelence na

Lebce svatého Václava. A pokud vás toto téma zajímá a ještě jste ho neviděli, určitě si ho nenechte ujít. Najdete ho na stránkách Protiproudu anebo i na mém webu www.vaclavhrabak.cz. Tedy těším se na náš společný říjnový čtvrteční čas. A pokud by vám z našeho dnešního vysílání něco uteklo, anebo jste si chtěli poslechnout cokoliv z minulých čtvrtků, vše najdete na mém webu www.vaclavhrabak.cz, na kterém je audioarchiv z našich čtvrtečních setkání na stanici Hvězda, a nejpozději zítra tam již najdete i dnešní den. A také jsou na tom webu již i přepisy starších příspěvků v textové podobě a PDFka z jednotlivých čtvrtků, které si třeba můžete i vytisknout jako papírový magazín na víkend pro sebe nebo i pro vaše blízké. A teď už budeme pokračovat v hudebním proudu z 60. let.

0: tyhle ty housličky na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: A snažil
4: jo,
3: jsem.
4: Jo, dokonce i na basu sobě.
0: To si radši zaspíváme.

0: stanici Hvězda nás teď čeká naše pravidelná krylovka. A dneska opět sáhneme do třetího Krylova alba s názvem Maškary, ze kterého jsme si před 14 dny pustili druhou píseň Lásko. A tentokrát si pustíme hned titulní píseň s názvem, tak jako celé album, Maškary. A tato píseň je opět velmi nadčasová. Je o zotročování lidí, což se nyní děje mnohem víc než v době, kdy byla písnička naspívaná, tedy v roce 1970. Karel Kryl velmi dobře vnímal společensko-sociální procesy a dokázal předvídat, kam naše společnost směřuje. A tak tedy Karel Kryl a Maškary.
1: Ven z šedivých baráků vylezly maškary v ledovém jitru v den posoudné noci. Pět slaměných širáků, pět lahví kampáry a nenávist vnitru, co odznaky moci.

Kameny šlehají modře a zlatě jak žíravé růže. A na půlce globusu maškary čekají v přepestrém šatě a s bičíky z kůže. A cvičené krysy a volavčí pera a tak jako kdysi a tak jako včera i dnešní den znova vždy bojí se slova a s dětskými vlčky zas točí se mlčky. I cvičení lidé.

naším dobrým zvykem je každý čtvrtek se společně podívat do kalendáře. A tak to uděláme i dnes. Dnes má svátek Igor a vlastně mám na dnešek připraven jeden příspěvek, kde budu mluvit o videu Igora Chauna. A tak mu teď rovnou popřeju všechno nejlepší. V úterý 6. října bude opět EK Daší. Tedy připomínám, kdo má rád jednodenní očistné půsty nebo hladovky, tak příští úterý je na to právě ten nejlepší čas. A v neděli 4. října je svátek svatého Františka z Assisi. A tak je vhodné si k němu říct pár slov. Letos je důležité 800leté výročí od jeho smrti. A tak je v křesťanském světě v tomto roce František slaven mnohem víc než obvykle. Letos jsou přímo v Assisi vystavovány jeho ostatky, ke kterým proudilo po celý rok mnoho poutníků. No, vidíme, že v některých zemích se k ostatkům svatých chovají se skutečnou úctou. A ne jako u nás, kdy jsou ostatky svatého Václava vystavovány někde v židovském muzeu.

muzeu v New Yorku na Manhattanu. A kolem 4. října se dějí i různé akce spojené s Františkem. V Praze bude od 2. do 4. října probíhat františkánský festival, který bude probíhat u svatého Josefa na Novém městě Pražském a v areálu kláštera u Panny Marie Sněžné. Ale o samotném Františkovi je důležité si říct, že byl skutečným křesťanským mystikem. V průběhu vojenského tažení a nemoci měl František četné sny a vidění, ve kterých mu Bůh sdělil, že jeho posláním bude chudoba a služba Kristu. Mimochodem je i zajímavé, že František měl velmi kladný vztah ke zvířatům a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Zvířata označoval své bratry a sestry a věřil dokonce, že všechna zvířata oslavují svého stvořitele a vzdávají mu chválu. Podle legendy se ke konci jeho života na jeho těle objevila stigmata. František se tak stal vůbec prvním historicky zaznamenaným člověkem v dějinách, u kterého se stigmata objevila. František je ukázkou toho, že křesťanství není jen o tom, co si člověk přečte v evangeliích, protože božské pravdy mohou být lidem zjevovány přímo. Některým kruhům se moc dobře hodí vše mimo evangelia prohlašovat za výmysly, protože se starodávným textem lze vždy dobře manipulovat. Nejduchovnější evangelium svatého Jana si například oblíbili zednáři, kteří však jeho obsahu přiřazují úplně jiné významy. A v tom je právě důležité přímé napojení na božské světlo. Třeba právě tak, jako to dělal svatý František. A tedy i v tom nám právě může svatý František pomoct. A samozřejmě na závěr našeho kalendáře stručný pohled na počasí. Následující týden již nemá být tak slunečno jako ten minulý, ale odpoledne stále kolem 20 stupňů a minimum srážek. A tak nás čeká stále ještě příjemné, prodloužené babí léto.

stanici Hvězda, teď přichází čas na naše pravidelné povídání o přírodních léčivých prostředcích. A protože jsem homeopat, tak vždy povídám jen o tom, s čím mám své vlastní osobní zkušenosti. A nikoli o tom, co si třeba jenom někde najdu na internetu. A dnes nebudu povídat o kytičce, jako obvykle, ale o houbě, která roste na stromech. Někteří z vás jistě ví o velmi důležitých léčivých účincích dřevokazných hub. Všechny tyto houby mají velmi pozitivní vliv na imunitu. Obsahují houbové beta-glukany, které přímo aktivují imunitní systém. Mnoho různých dřevokazných hub je možné použít i při závažných onemocněních, jako třeba při rakovině. Nejznámější z nich jsou třeba reishi, coriolus, chaga nebo i celkem obyčejná hlíva ústřičná. Ale to je na trochu delší povídání. A tak jsem si řekl, že o tom někdy v brzké budoucnosti připravím samostatné téma. Ale dnes chci zmínit jednu konkrétní dřevokaznou houbu, kterou můžete najít snadno v lese na břízách a jmenuje se březovník. Houby, které jsem zmínil, jsou sice populárnější a prodávají se v obchodech s různými zdravotními doplňky, ale březovník za nimi vůbec nepokulhává. Obsahuje také houbové beta-glukany, takže jde používat také na podporu imunity, což se může hodit právě v nadcházejícím podzimním období. Má i protizánětlivé, protibakteriální i protivirové účinky a také se používá k očistě trávicího traktu od parazitů a na podporu jater a žlučníku. Březovník velmi snadno poznáte a v podstatě ho není možné s ničím zaměnit. Roste na břízách a má světle hnědou barvu a ten povrch působí až jako semišový. Zespoda je tato houba bílá. Když ji usušíte, je hodně tvrdá a tak je lepší nakrájet před sušením na plátky. A nebo jde také naložit do lihu. Líh totiž dostane z houby některé látky, které z ní nedostanete pomocí vody. Pokud si houbu usušíte, tak pro použití se potom používá odvar. Sušené houby zalijete horkou vodou a vaříte na mírném ohni alespoň 15 minut. Existují tedy různé doporučené postupy, tedy můžete i trochu experimentovat. A třeba zjistíte, že obyčejný březovník pro vás bude stejně účinný jako nějaké čínské exotické houby. A taková zajímavost o březovníku na závěr. Kousky březovníku nalezli u mumifikovaného muže jménem Etsy v Alpách, který žil před více než 5000 lety a který ho měl u sebe pravděpodobně právě pro jeho léčivé účinky. Tedy lze říct, že březovník se jako léčivo užívá už více než 5000 let.

0: Znáte veselou a trochu strašidelnou pohádku o zvířátkách a loupežnicích, která mívá také název Zvířátka a Petrovští? Dnes vám ji zahrajeme ve verších, jak je pro vás napsal zasloužilý umělec, básník František Hrubín, který pohádkové dobrodružství zvířátek s loupežníky nazval Začarovaný les. Ale dříve, než se do pohádkového začarovaného lesa vypravíme, poslechněte si jako malé překvapení, co vám ke své pohádce poví sám básník.
1: Dobrodružství s loupežníky jsem neprožil, ale povím vám, jak ta pohádka vznikla. Jistě si všichni pamatujete na kreslený film Jiřího Trnky Zvířátka a Petrovští. K tomu filmu jsem dělal veršovaný doprovod. No už jako chlapec jsem byl v lese vlastně pořád. Jsme bydleli blízko u lesa, takže jsem znal les každou dobu denní a často i v noci, když jsem se třeba vracel z vedlejší vsi. A tu ten les je opravdu živý. Člověk slyší stále nějaké zvuky, nějaké šumy, pískot, houkání. A když je člověk malý, tak se taky občas trochu bojí. Ovšem, bát se v lese nemusíme. To se zaskřípá větvička, nebo zasvítí pařez, nebo zahouká sova. A ti loupežníci byli velmi hloupí, že se báli. Pohádky jsem měl rád a opravdu jsem se při některých bál, například při Perníkové chaloupce. Perníkovou chaloupku jsem slýchával vyprávět, také jsem ji četl. A vždycky tam ta bába nebo ten dědek byli líčeni jako takový hrůzostrašní lidé. A já jsem je chtěl udělat jako trochu veselějšími, takovými spíš směšnými než strašidelnými. Jistě znáte starou pohádku o Budulínkovi, kde Budulínka liška opravdu odnese. Budulínek se trápí, stýská se mu po dědečkové babičce. Já ve své pohádce to vypravuji tak, že Budulínek se liškou zlákat nedá a nakonec nad liškou vyzraje. No, kdo mi vyprávěl první pohádku, to si přesně nepamatuji, ale pohádky mi vyprávěl můj strýček, František Novotný, a potom stará paní, která žila v Chudobinci, jmenovala se Františka Adamová. A to byla vlastně taková víla mého dětství. Na tu si často vzpomínám, už je dávno mrtvá. A ta uměla vyprávět pohádky opravdu krásně. Ta třeba z jedné pohádky udělala tři pohádky, nebo zase ze tří pohádek jednu. A šlo to pořád dokola, byl bych ji poslouchal celou noc. Myslím si opravdu, že kdybych byl neznal takovou vypravěčku, jako byla Františka Adamová, že bych byl asi pohádky neměl tolikrát, jako je mám rád až do dneška.

Les je v noci jako živý. Vítr učí mluvit dříví, měsíc houby cvičí v tanci. Hleďte, jak to umějí. A na zádech svatojánci hvězdy s nebe snášejí. Ve dne na slunci les dříme, ale v noci uvidíme. Pojďte s námi, nebojte se. A ta naše pohádka poví vám, jak v noci v lese pochodila zvířátka.

0: Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Celý den šli, nespatřili cestou ani človíčka. Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují.
1: Kikiri, kikiri, nač mám stávat ve čtyři?
2: Mňauky, mňau, mňauky, mňau.

0: najdem živobytí.
1: Kočička si ptáčka chytí.
2: Kohout jádry bude živ.
3: A ten kozel najde trávy ještě lepší než li dřív.
0: Nic nás v cestě nezastaví.
1: Kikirí.
2: Mé, mé. Lidem smát se budeme.

0: Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky. A tak jdou lesem tmou.
1: Levá, pravá,
2: přední, zadní.
3: Pozor, kozle neupadní, snad se nebojíš.
0: Huj, huj, blíž a blíž slyšíš houkat lesní sovy. Kohout pírka ztrácí v křoví, kozel vráží do kocoura, kocour mečí na poplach. V mechu pod ním něco kňourá. Nestálo to za ten strach.
4: Poslouchejte, buďte tiše.
5: Kocourovi kručí v

0: A tak jdou lesem tmou.
1: Levá, pravá,
2: přední, zadní.
3: Pozor, kozle neupadní.

0: tom probleskla houštím záře. Zajásala zvířátka.
1: Cesta lesem překrátká!
2: Zas budem mít hospodáře!
0: Došli k staré chatrči. Z okénka se světlo lije. Kozel všechny odstrčí, on chce vidět, kdo tam žije. Kočka také, kohout též.
3: Počkej, vždyť mě zamáčkneš.
1: Kikiriki!
2: Mé, mé!
3: Zacláníš mi, ne a ne.
0: Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí.

0: Sedmak sedmě, osmak osmě, já teď nesu esok esu, bum, bum, bum.
1: A tak hrají, dupou, křičí, o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí, bum,
0: bum, bum, bum.
2: Mé, mé.
1: V tom zamečel kozel. Hráči vyskočili se židlí, strachy ze dveří se tlačí. Vždyť tam v okně zahlédli
0: hrozné zvíře, má tři hlavy, jedna mečí, druhá mňouká a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všecky roztrhá.

0: Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty, káča bláznivá, divé houby v patách mají, utíkají, klopítají, kolem všechno ožívá, pařez je spolknout chtějí, houby už je dohánějí, už je mají. Ještě krok a tu loupežníci, skok, hop a skok a přes potok. Oddechli si, hubovali.
1: Počkej, lese mecháči, slunce už se z moří valí, za chvíli tě omráčí.
0: A zvířátka přeskořeny, dál žene les naježený.
2: Mňouky mňou, mňouky mňou.

zlaté slunce přešlo horu, spouští světlo do javorů, do dubů a do buků. Listí se slunkem si hraje, kuk sluníčko, kuku, ku, hledej hnízda hezky z kraje. A les mecháč tiše dýchá. Jak jste se ho mohli bát? V potoce si barvy míchá, bude pěkně malovat kvítí, muchomůrky, hřiby, jahody a maliny, všecíčko, co se nám líbí, když nadejdou prázdniny.

0: Co ta naše zvířátka? Co ti hloupí loupežníci? Rychle, kde je pohádka? Pohádko, pojď nám to říci. Loupežníci za potokem oddychují, jdou jen krokem, dost už mají lesa, pranic, zpátky nevrátí se za nic. Raní větřík fouká, fuj, zvířátka si vykračují.
1: Levá, pravá,
2: přední, zadní,
3: pozor, kozle, neupadni.
0: Mezi poli slunko září, vracejí se k hospodáři.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vlastenci ve Francii ze strany Marie Le Penové a jejich spojenci získali v nedělních senátních volbách rekordních 14 křesel. Je to historicky nejlepší výsledek vlasteneckých sil za posledních 30 let. Francie, znechucená vládou bruselských elit, tím tak vyslala jasný signál před dubnovými prezidentskými volbami. Úspěch je navíc o to větší, že senátory ve Francii nevolí přímo občané, nýbrž místní zastupitelé, tedy právě starostové a radní z měst, kteří denně nesou důsledky politiky diktované z Paříže a Bruselu. V novém francouzském senátu budou mít sice stále většinu strany středu a levice podporující politiku Evropské unie, ale situace se rychle mění. Vždyť za několik měsíců budou volby prezidentské, ve kterých Marie Le Penová kandiduje. Úspěch vlastenců v senátu je proto dalším kamínkem do mozaiky na cestě vlastenců k moci nad svou vlastní zemí a v dubnu by se, alespoň podle dosavadních průzkumů, stala novou prezidentkou zcela jednoznačně právě Le Penová. Pro nepodvolené v České republice bude snad úspěch francouzských vlastenců další inspirací, jak se už za týden rozhodovat u volebních uren.
1: Jo, pořád se něco děje.

stanici Hvězda je už po 7. hodině večerní. Což znamená, že se zastavíme u toho, co se děje kolem nás ve společnosti

předvolební. Ale nemusíte se bát, že tam propaguje nějakou politickou stranu. Celé video je o míru a válce. A o tom, že nadcházející volby je důležité využít k tomu, aby se do zastupitelských sborů dostávali lidi, kteří odmítají válečné štvaní a eskalaci nenávisti. A myslím, že není složité najít a podporovat lidi, kteří stojí proti válce. Jak zde opakovaně říkám, nemysleme si, že volbami je možné něco zásadního změnit. Zásadní věci je možné tvořit pouze mimo systém politických stran. Ale volby je důležité smysluplně využívat proto, aby se sypal písek do soukolí a brzdily se ta nejhorší zvěrstva, která politický systém přináší. A jedno z těch nejdůležitějších zvěrstev je právě rozmíchávání války, což dělají zejména politici bývalé pětikoalice a zelený vyfénovaný manekín na Hradě. A Igorovo video si určitě pusťte, protože kromě hezkých slov o míru má i velmi hezký duchovní nadhled. A další video z české mediální scény, které mě zaujalo, je z kruhů úplně jiné cílové skupiny. A obvykle bych na něj asi ani nenarazil. Ale někdo mi ho doporučil. A vlastně mě velmi potěšilo, i když hovoří trochu krkolomnými jazykovými výrazy mladé generace. Ale ze studijních důvodů je celkem dobré si ho pustit. Video je z 18.9. na kanálu Sugar Danny a nese název Proč Ed Sheeran dropl Macklemora z turné. Sugar Danny je mezi mladými velmi známá influencerka či youtuberka. Před rokem si ji vybrali Piráti k podpoře své politické kampaně a stala se její výraznou tváří. Jenže v lednu letošního roku publikovala video, ve kterém mimo jiné řekla, že globální elity a lidé podporující stát Izrael skrytě manipulují světovým děním a financemi. A dále, že média a politická rozhodnutí v západních státech nejsou nezávislá, ale jsou plně podřízena zájmům této skupiny. Tedy řekla něco, co bych sám od této influencerky vůbec nečekal. Piráti v čele s Bartošem se od ní ihned distancovali, což není vůbec nezajímavé. A ve zmíněném videu z 18. září mluví o kauze, že z velkého turné známého hudebníka Eda Sheerana byl odstraněn jeho předskokan a kamarád Macklemore kvůli tomu, že otevřeně kritizuje genocidu v Palestině, což přineslo velký odpor po celém světě. Tedy je vidět, že i přes obrovskou masáž a zrůdnou indoktrinaci mladých se oni úplně vygumovat nenechají. Jen je důležité k nim najít cestu.

0: Slavnostní hostina skončila. Den potemněl a měsíc začal kvést. Poslední host už dávno řekl s Bohem a nebyl jediný, kdo dárek nepřines. Pokoj v téhle chvíli vyhlížel, jako by právě sem snes hračky celý svět. Jen stůl byl prázdný. Uhaslo pět svíček u jediného dortu před židlí, na kterou nikdo neused. Já vím, že jsi smutný, řekla máma. Ale tak velký kluk by měl jistě pochopit, že vlaky jezdí stále, dnem i nocí. Někdo je musí vést a kotle roztopit. Teď už je čas, abys šel spát. Ať se ti zdají dnes ty nejkrásnější sny. Zhasila světlo, však za kratičkou chvíli sklouzl stín z okna a slét do zimní tmy. Zamířil přímo k železniční trati. Už z dálky zaslechl poslední motorák. Ale možná, jestli se vrací táta, vypravili dnes právě pro něj zvláštní vlak. Série výkřiků nočního vlaku prořízla zasněžený klid. Vír ocelových kol rozezněl koleje, jako by celý kraj chtěl rázem probudit. Nákladní vlak se stovkou vagónů v těch místech jako by vypustil dech. Najednou na nás se dopadl muž a zůstal ležet na zádech. Za chvíli vstal, zvedl svůj vak, jen krátce dokola rozhlédl se. Přitom, jak sklepával z kabátu sníh, zavolal: Hej, chlapče, kde pak to jsem? A když mu chlapec odvětil, tu neznámý se rozesmál, jako by to byl žert. Ech, co ty víš, já v téhle díře žil, může to být tak 5, možná 6 let. A když jsem odcházel, řekl jsem svojí ženě, až přijdu zpátky, budeme bohatí. Tak nebo tak zdá se, že jsem se vrátil. A to, co v kapse mám, to jistě nestratím. Ještě mi ukaž, kudy se jde k mlýnu. To víš, člověk to po létech už těžko poznává. Ale pane, v celém okolí je tu mlýn jenom jeden. Ten, kde žije můj táta, máma a já. Náš táta je ale už dlouho pryč. I když já vím dobře, že dávno domů chce, ale má prostě důležitou práci. Víte, on jezdí vlakem, on je strojvůdce. K narozeninám dostávám od něj dárky. Dopisy mi čte máma, mně totiž není ještě 6. Posledně táta psal, že je možné, že se k nám dostane. Ten den je právě dnes. Sip honem, honem domů, přikázal neznámý. Už ať si v posteli přikrytý peřinou. Kdyby tě táta nenašel, pak jistě by se zlobil. A já mám tušení, že přijde každou vteřinou.
1: A dnešním večerem vás provází Václav Hrabák. A teď bych řekl rád pár slov k videu na našem mateřském webu a YouTube Protiproudu, publikovaném v sobotu 26. září s názvem Čelenka svatého Václava se znaky USA a zednářů Pavel dal na nádvoří Říšskou orlici, ve kterém jsme si povídali s Petrem Hajkem právě o čelence svatého Václava a také o tom, že svatovícký poklad odvezli tentokrát do Židovského muzea v New Yorku. Nebudu příliš prozrazovat, o čem všem si povídáme, to je určitě lepší si celé pustit. Ale říkal jsem si, že bych mohl odpovědět na některé komentáře diváků pod videem. Tedy, vybral jsem tento komentář, tak jsem zjišťovala, zda opravdu zemský kříž je doma. A není, je v USA v Židovském muzeu na 5. ulici. Korunovační ostatkový kříž skutečně v Americe není, což mi oficiálně sdělilo Ministerstvo kultury České republiky. A v tom bych skutečně Ministerstvu kultury věřil. Jiná věc je, že původně byla cesta korunovačního kříže do Židovského muzea skutečně plánovaná, ale tomu se naší aktivitou podařilo zabránit. A další komentář. Korunovační kříž dle jedné znalkyně, která tehdy vystoupila v Inovace Republika, řekla, že kříž a mnohé ze 200 vzácných artefaktů jsou již kopie. Zmíněná znalkyně, se kterou se osobně znám, to řekla jako své mínění ještě v době, kdy kříž byl z Drážďan přivezen na naše území, ale tou dobou ještě nebyl nikde vystaven. Tedy jeho pravost nebo nepravost nebylo možné nějak ověřit. Samozřejmě mnozí lidé se obávali, že nám Němci vrátili kopie, což celkem chápu. Nicméně po jeho vystavení v jízdárně Pražského hradu jsem si i já, i někteří velmi důvěryhodní kolegové ověřili, že skutečně pravý je. A samozřejmě to není pouze o jeho vizuální podobě, ale o energii, kterou vyzařuje. A tak, jak zmiňuji v tom videu, jeho síla je opravdu velká. Tedy kříž je u nás doma v pořádku. To však neznamená, že máme přestat být ve střehu. Naopak. Ale tak jako tak, náš korunovační ostatkový kříž přes všechny snahy postupně probouzí našeho národního ducha. Ale to nejdůležitější jsou lidé, kteří tyto síly vnímají a šíří je dál.

stanici Hvězda se už pomalu blíží 8. hodina. A to je náš pravidelný čas na filmové okénko. A tentokrát se posuneme trochu víc na východ, a to do indického Bollywoodu. Mnoho lidí se indických filmů bojí, ale indický film se za poslední dvě desetiletí posunul velmi zajímavým způsobem a rozhodně stojí za pozornost. Pokud se někdo pustí do sledování indického filmu poprvé, tak je přeci jen potřeba přeladit se na jinou mentalitu, než jsme zvyklí z naší euroamerické kultury. V něčem jsou z našeho pohledu indické filmy trochu naivnější, ale když na to přistoupíme, tak tato jakási pohádkovost může být naopak velmi zajímavá a občerstvující. A další důležitá věc v indických filmech je, že najednou během děje se začne tančit. A když na to někdo není připraven, tak se může celkem divit. Jenže oni to většinou nejsou nudné tance. A Indové jsou velmi dobří v zajímavých choreografiích. A tak opět, pokud na toto přistoupíme, může to být velmi zajímavé. A nepředstavujme si, že se tančí jen v romantických filmech. Ano, tančí se úplně ve všech, a to i třeba ve filmech válečných. A tentokrát chci doporučit film Padmávat z roku 2018. Je to výpravný velkofilm s jednou z nejkrásnějších indických hereček Deepikou Padukone. A to, že je to opravdu krásná žena, hraje v tom filmu zásadní roli. Film je totiž sfilmovaná indická pověst, podle které chtěl zlý sultán získat krásnou královnu Padmavati. A film ještě během natáčení vzbudil velké kontroverze. Královna Padmavati je u některých kast velmi uctívána jako čistá a neposkvrněná žena, a ve společnosti se objevily fámy, že se ve filmu chystají nějaké snové sekvence, kde si sultán představuje Padmavati v nějakých erotických vizích. A pokud si představujete, že protesty byly jen nějaké transparenty nebo diskuze na Instagramu, tak skutečnost byla trochu dramatičtější. V Indii byly vypalovány kina zápalnými lahvemi, jedna organizace vypsala mnoha milionovou odměnu tomu, kdo režiséra zabije a hlavní herečce Deepice uřízne nos. Jedna skupina žen dokonce vyhrožovala, že se na protest upálí. No, jiný kraj, jiný mrav. Jenže po premiéře se zjistilo, že Padmavati je zobrazena naprosto správně a decentně, takže vášně se uklidnili. A tento film je určitě velmi zajímavé si pustit, i když je potřeba se přeladit na trochu jiné vibrace a také vydržet klasickou indickou stopáž, tedy asi 2¾ hodiny. A na závěr filmového okénka si opět pustíme nějakou klasickou filmovou píseň. A tentokrát si dáme Sladké mámení z filmu S tebou mě baví svět, a tedy Helenku Vondráčkovou.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Chvilkaři, šmelináře, Mikuláše, mináře zažili propadák a kde jinde než na Staromáku. Z profamované osoby pražské kavárny a stovky účastníků místních se s turisty čekajícími na orloj mohli počítat na nejvýš na vyšší stovky účastníků. Liptardi si zkrátka vystříleli munici a dnes už nikoho nezajímají. Budeme za týden tedy volit tak, abychom měli po starostech? I po starostech s velkým S, myslí Daniel Sterzik, který nám k tomuto zajímavému tématu napsal celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

Na stanici Hvězda už je po 8 hodině večerní. A dnešním večerem vás, tak jako každý čtvrtek, provází Václav Hrabák. A teď je čas na naše hlavní večerní téma. A tím je autismus. Autismus je fenomén, se kterým se společnost musí nějak vypořádat. Protože počet narozených autistů postupně narůstá. V současné době jsou diagnostikovány více než 3 děti s poruchou autistického spektra na 1000 narozených. Je zajímavé porovnat odpovědi dvou nejběžnějších umělých inteligencí na otázku, jaký je nárůst výskytu autismu za posledních 30 let. Jedna z nich tvrdí, že, cituji, pokud bychom vzali dnešní diagnostická kritéria a podrobně podle nich vyšetřili děti narozené v roce 1996, došli bychom k podobným číslům jako dnes. Hlavní rozdíl tedy není v tom, že by autistů přibývalo, ale v tom, že jsme je konečně začali vidět a správně pojmenovávat. Ale druhá nejběžnější umělá inteligence přiznává, že celý nárůst diagnostikovaných nejde vysvětlit pouze posunem diagnostických kritérií. A tedy výsledek je, že počet autistů skutečně narůstá. A hlavně lékaři, pedagogové a specialisté empiricky to kolem sebe, teda tento nárůst, pozorují. Nemůžeme sice operovat s konkrétními čísly, ale to, že trend je stoupající, tvrdit můžeme. Je tedy zajímavé, proč si dává někdo takovou práci s tím přesvědčit veřejnost o tom, že výskyt autismu nestoupá. A když už jsme u studií a čísel, jakmile se zmíní autismus, hned obvykle slyšíme, že je prokázané, že očkování autismus nespůsobuje. Jenže ono to není vůbec pravda. V roce 2014 vyšlo najevo, že ve studii CDC, tedy americké vládní agentury Centers for Disease Control and Prevention, tedy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí z roku 2004, byla odstraněna data, ze kterých vyplývalo, že černoští chlapci, kterým byla podána dříve vakcína MMR, měli více než 3x vyšší výskyt autismu než u těch, u kterých jim byla tato vakcína podána až později, až když byli starší. A nárůst více než 3x je tedy velmi významný. Před 10 lety jsem byl ve studiu České televize v Událostech komentářích s Romanem Prymulou. Tou dobou ještě nebyl ministr zdravotnictví, ale pouhý očkovací lobista. A když jsem mu tam říkal o tom, že spojení s očkování s autismem vyplynulo přímo z té americké studie CDC, tak na to před televizními kamerami odpověděl, že se to ale týkalo pouze černošské populace, ale nás bílých se to netýká. Tedy vyjádření k popukání. Pokud by se něco podobného prokázalo na myších, tak by to byl důležitý varovný signál. Ale pokud se něco prokáže na černoších, tak se nás to netýká. Celý historický rozhovor si můžete pustit na mém webu. Ale další podrobnosti o autismu si povíme za chvilku po písničkách. Tentokrát z 80. let.

povídáme si o autismu a zatím jsme se dostali k tomu, že výskyt autismu skutečně roste a že s tím souvisí i očkování. A pokud jste nestihli začátek, tak ho již od zítřka najdete na mém webu vaclavhrabak.cz. Mimochodem, samotná americká agentura CDC v roce 2024 ještě tvrdila, že očkování autismus nezpůsobuje. Ale nyní už formulaci pozměnila na to, že dosavadní studie podle CDC zcela nevyloučily možnost, že některé vakcíny podávané v kojeneckém věku mohou k autismu přispívat. Vlivů samozřejmě bude mnohem víc než samotné očkování a mnoho věcí se může vzájemně násobit. A u některých dětí lze rozpoznat autistické rysy hned po narození, ještě před očkováním. Jenže očkování je jeden z velmi důležitých faktorů. A mnohem důležitější než nějaké statistiky jsou pozorování přímo rodičů. Mnoho rodičů dětí na vlastní oči vidělo, že zásadní psychické změny se s jejich dítětem staly právě bezprostředně po očkování. A pediatři jsou systematicky proškolováni k tomu, aby rodiče přesvědčili, že potíže jejich dětí s očkováním nesouvisí, což má bohužel za následek, že takové děti se očkují dál. A některé problémy, které by třeba i časem sami odezněly, se dalším očkováním ještě zhorší a stanou se z nich skutečně problémy velmi závažné. Podezřelé jsou totiž hlavně soli hliníku, které jsou obsaženy ve vakcínách. Do vakcín se dávají záměrně, protože mají vyvolat imunitní reakci. Propagátoři očkování hliník zlehčují tak, že dítě do sebe dostane prý víc hliníku tím, když olízne víčko od jogurtu. Jenže je zásadní rozdíl mezi tím, když se hliník dostane do trávicího traktu a tím, když se hliníková sůl píchne přímo do těla pomocí injekční jehly a obejde tak důležité ochranné bariéry. U některých dětí to může způsobit i akutní zánět mozku, což se projevuje třeba neutišitelným pláčem po dobu několika dní. Ale u většiny dětí nejsou následky tak dramatické. U některých si s tím imunitní systém poradí celkem správně a hliníkové soli většinou vyloučí. Ale u velké části se hliníkové soli uloží v organismu a negativně ovlivňují nervový systém po dlouhou dobu. Pokud zkoumáme, jak hliník působí na centrální nervový systém, tak velmi důležitým efektem je ztráta pocitu vlastní identity. A to je bohužel to, co vnímáme kolem sebe u mladé populace ve velké míře. U části dětí to však má závažnější efekt. Ztráta identity je tak velká, že se může projevit právě poruchou autistického spektra. A co se s tím dá dělat? O tom si povíme po dalším písničkovém bloku.

odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě doprovází.

Povídáme si o autismu a o tom, že jedním z důležitých faktorů je dětské očkování. Jenže co s tím můžeme dělat? Pokud jste nestihli začátek našeho dnešního povídání, tak už od zítřka ho najdete na mém webu vaclavhrabak.cz. O samotném dětském očkování jsme zde na stanici Hvězda již mluvili v červnu. Pokud problematiku očkování budeme studovat

do hloubky, tak zjistíme, že přínosy očkování sice nějaké jsou, ale proti negativním následkům jsou spíše zanedbatelné nebo přinejmenším malé. Tedy celková revize očkovacích programů a hlavně šetrnější podávání vakcín by mohlo výskyt autismu výrazně zredukovat. Ale je důležité i přemýšlet nad tím, co se dá dělat s dětmi, u kterých se již autismus vyskytl. Autismus samotný není onemocnění s nějakým konkrétním průběhem. Je to syndrom, tedy spíše skupina projevů, které se vyskytují v různých kombinacích. Každé autistické dítě se projevuje trochu jinak. A proto se také používá termín autistické spektrum. Jeden z důležitých projevů je sociální odpojenost od lidí a emocí, což je právě jeden z následků ztráty identity. Z pohledu konvenční medicíny léčba neexistuje a existuje pouze terapie, jak autisty naučit co nejvíce samostatnému fungování. A jsou to terapie velmi časově náročné. Jedna z nejznámějších je ABA, což znamená aplikovaná behaviorální analýza. A je to do velké míry vlastně každodenní několikahodinová drezura. Avšak neznamená to léčbu, je to pouze způsob, jak naučit autistu co nejvíce základních dovedností. Jenže skutečná léčba existuje, i když není to léčba vůbec jednoduchá. Například homeopatie umí cíleně detoxikovat pozůstatek vakcín v organismu, ale to samo o sobě obvykle nestačí. U autistů samotná vakcinace sice může spustit autistické projevy, ale nějaká predispozice je často přítomná ještě před očkováním. A tak při léčbě je potřeba toto vše řešit komplexně. Ale to rozhodně neznamená, že to nejde. Někdy i po samotném detoxu vakcín může být vidět znatelný posun. A tak autismus rozhodně není něco, s čím nejde nic dělat, a pouze drezurovat děti. Jenže konvenční medicína to záměrně neřeší, protože by tím vyšlo najevo, že jedna z důležitých příčin je právě očkování. A na očkování je založena velká část farmaceutického biznisu. A tak lidé si musí pomoct sami a nespoléhat se na stát ani na ministerstvo zdravotnictví, který je řízené farmabiznisem. Ale rozhodně není dobré se jednoduše smířit s tím, že autismus tu zkrátka je, bude dále narůstat a jediný způsob, co s tím můžeme dělat, je drezurovat autistické děti k nejprimitivnějším dovednostem. Lidský organismus má ohromnou sílu své vlastní regenerace. Jen stačí odstranit překážky, které brání k jeho uzdravení.

0: říkejte neštěstí a osud, že vás tak tvrdě potkali. Však neříkejte, že jste jimi posud, rozumnější se nestali. Vidím horu nad jiné zvýšenou, hora ta dobře známa vám. Bujnými sady kolem obtočenou a na té hoře boží chrám. Však do chrámu branou chodí trojí a trojí vycházejí zas. Slyšte a vězte, toto psáno stojí, do srdce vložte věštby hlas. Darmo nadějí chojíte se planou, dnes budete svých psot a být. Dokavat jednou chodívat i branou, bude tvrdý český lid. Kdo z uši dostal, abys jima slyšel, proč si je palcem zacpáváš? A komu rozum z výšky přišel, proč po něm nohou šlapáváš? Tisíc let ušlo, co své milé syny svornosti učil svatopluk. Však neproniknul dosud do hodiny moudrého slova zlatý zvuk.
1: Hvězda se blíží 9. hodina večerní a tak již přichází čas našeho loučení. Pokud jste nestihli něco z našich dnešních povídání, tak již zítra je najdete k poslechu na mém webu vaclavhrabak.cz, kde najdete i textové přepisy příspěvků a také všechny starší záznamy. Přeji vám krásný a prosluněný říjnový čas. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a těším se na naše další pravidelné čtvrteční setkávání od 6. do 9. hodiny večerní na vlnách stanice Hvězda. Přeji vám mnoho božího světla ve vašich srdcích a se všemi se těším za týden naslyšenou.

0: Lište.
1: Stanice Hvězda.
0: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.
2: Moře usíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil, navždy.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 13. Cesta za nadějí.

0: Dopoledne bylo poznamenáno menšími maléry. Nejprve to byla voda v karburátoru. Pak se mi povedlo ujet nějakých 20 kilometrů na sever v domnění, že jedu na východ, a než jsem to zase napravil, měl jsem poruchu v zapalování a ke všemu na pusté náhorní cestě daleko od nejbližšího stavení. Tato zdržení anebo moje přirozená reakce měly pak notný podíl na pokažení té nadějeplné nálady, v níž jsem na cestu vyrazil. Když jsem poslední závadu odstranil, byla už 1 hodina odpoledne a vyjasnilo se. Vyšlo slunce. Všechno se rozzářilo a zaskvělo novou svěžestí, ale ani to, ani skutečnost, že dalších 30 kilometrů běželo všechno hladce, neubrali nic ze sklíčenosti, která mě opět obestřela. Byl jsem teď odkázán jen a jen na sebe a nemohl jsem se zbavit pocitu osamělosti. Padl na mě právě tak jako toho dne, kdy jsme se rozdělili, abychom pátrali po Michaelu Beadlim, jenomže tentokrát dvojnásobnou váhou. Až dosud jsem uvažoval o osamělosti jako o čemsi negativním, jako o nedostatku společnosti a samozřejmě něčem pouze dočasném. Onoho dne jsem se však poučil, že je to mnohem víc. Je to cosi, co dokáže stísnit a sklíčit, pokroutit tu nejvšednější skutečnost a šalebně si pohrát se zdravým rozumem. Cosi, co zavile číhá na všech stranách, dráždí nervy a rozechvívá je ustavičným neklidem, co vám nedá ani na okamžik zapomenout, že o vás nikdo nedbá, nikdo vám nepřispěje na pomoc. Osamělost vám odhalí, že jste pouhý atom vydaný na pospas nekonečnu a neustále čeká na svou příležitost, aby vás vyděsila, strašlivě vyděsila. To je pravý záměr osamělosti. A to jí také nikdy nesmíte dovolit. Zbavit pospolitého tvora společnosti je totéž jako ochromit ho, znásilnit jeho přirozenost. Vězeň či mnich si uvědomují, že lidské stádo existuje i mimo hranice jejich vyhnanství. Jsou jeho prvky. Ale přestane-li stádo existovat, stádní tvor ztrácí pojednou svoji entitu. Není už součástí celku, je zrůdou, pro niž není nikde místa. Když se potom nemůže opřít ani o svůj rozum, je po něm veta. Je tak definitivně nemilosrdně zatracen, že se stává pouhým záchvěvem v údu mrtvoli. Musel jsem se tomu bránit daleko usilovněji než kdykoliv dříve. Jedině pevnost mé naděje, že na konci cesty najdu společnost, mě zdržovala od toho, abych neobrátil a nehledal úlevu od toho napětí v přítomnosti Koukra a ostatních. Pohledy, které se přede mnou otevíraly, neměly s mými myšlenkami nic společného, nebo jen velice málo. Přestože některé byly úděsné, byl jsem už vůči nim značně otrlý. Hrůza z nich vyprchala, tak jako pomíjí a přechází do dějin hrůza bitevních plání. Už jsem tyto věci ani nevnímal jako část jedné nezměrné, dojímavé tragédie. Sváděl jsem osobní zápas s instinkty svého rodu. Nepřetržitě v obraně, bez možnosti zvítězit. Věděl jsem v hloubi srdce, že to moc dlouho sám se sebou nevydržím. Abych se něčím zaměstnal, ujížděl jsem rychleji, než bylo záhodno. V jednom městečku, jehož jméno jsem už zapomněl, jsem zatočil za roh a vrazil přímo do stěhováku, který blokoval celou ulici. Můj bytelný nákladák neutržil naštěstí víc než pár škrábanců, ale obě vozidla se do sebe zaklínila s takovou ďábelskou rafinovaností, že jsem se notně nadřel, abych je sám a v poměrně omezeném prostoru oddělil. Vyřešení tohoto problému mi zabralo plnou hodinu a nepochybně mi prospělo, neboť mé myšlenky obrátilo k praktickým otázkám. Potom jsem již udržoval opatrnější rychlost a překročil jsem ji až několik minut poté, co jsem vjel do nového lesa. Způsobil to vrtulník, který jsem zahlédl mezi stromy, jak přelétává nepříliš vysoko nad lesem. O několik set metrů dále musel protnout moji dráhu. Jako na potvoru rostly stromy těsně po obou stranách silnice a skoro úplně ji zakrývaly před pohledem zhora. Vyrazil jsem na plný plyn kupředu, ale než jsem dosáhl otevřenějšího úseku, stal se vrtulník pouhou skvrnou mizící v dálce k severu. Nicméně i tento pohled mě svým způsobem povzbudil. O několik kilometrů dál jsem projel malou vesničkou, malebně rozloženou kolem trojúhelníkové návsi s trávníkem uprostřed. Zhluk bílých domků se střechami z došků a červených tašek a obklopených kvetoucími zahradami byl na první pohled okouzlující jako obrázek z pohádkové knížky. Ale zblízka jsem se do zahrad, kolem nich jsem projížděl, raději nedíval. V příliš mnoha z nich se nad květinami nápadně tyčilo tělo Trifida, nesourodé se svým okolím. Byl jsem již z vesnice málem venku, když ze zahradní branky jednoho z posledních domků vycupitala drobná postavička a rozběhla se mi po cestě naproti, zuřivě mávajíc oběma rukama. Zastavil jsem, takřka instinktivně jsem se rozhlédl po Trifidech, sebral pušku a vylezl z kabiny. Dítě mělo na sobě modré bavlněné šatečky, bílé podkolenky a sandály. Byla to holčička a vypadala na 9-10 let. Přestože měla temně hnědé vlásky zcuchané a tvářičku ušpiněnou rozmazanými slzami, bylo vidět, že je to krásné dítě. Zatahala mě za rukáv. Prosím, prosím, řekla naléhavě. Pojď se prosím tě podívat, co se stalo Tomíkovi. Stál jsem a třeštil na ní oči. Příšerná osamělost celého dne byla rázem ta tam. Rozum jakoby se prolamoval ze schránky, do níž jsem ho uzavřel. Měl jsem 100 chutí ji zdvihnout a přimáčknout k sobě. Cítil jsem, jak se mi do očí derou slzy. Podal jsem jí ruku a ona mi ji pevně sevřela. Společně jsme pak vykročili k brance, odkud vyběhla. Tomík je tamhle, ukázala. Na nevelkém koberečku trávy před záhonem květin ležel chlapeček asi 4letý. Proč tam leží, bylo jasné na první pohled. Uhodila ho tamhle ta kytka, řekla holčička. Uhodila ho a on upadl. Mě chtěla taky uhodit, když jsem mu chtěla pomoct. Je to hrozná kytka. Vzhlédl jsem a nad zahradním plotem jsem uviděl vyčnívat Trifidí stonek. Zacpi si uši, bouchne to, řekl jsem a zdvihl pušku. Přitiskla si ruce na uši a já odpálil Trifidovi vrcholek s kalichem. Je to hrozná kytka, opakovala. Teď je mrtvá? Měl jsem už na jazyku ujištění, že ano. Když v tom začal Trifid chřestit proutky o stonek, stejně jako ten ve Steeple Honey. Umlčel jsem ho výstřelem z druhé hlavně. Ano, řekl jsem, teď už je mrtvá. Přistoupili jsme k chlapečkovi. Na bledé tváři jasně vystupovala šarlatová stopa po žahadle. Muselo se to stát již před několika hodinami. Poklekla k němu. Nemá to cenu, upozornil jsem ji mírně. Obrátila ke mně oči plné čerstvých slziček. Tomík je taky mrtvej? Dřepl jsem si vedle ní a přikývl. Bojím se, že je. Po chvíli řekla, chudáček Tomík. Pohřbíme ho jako štěňátka? Ano, souhlasil jsem. V celé té nepředstavitelné zkáze byl toto jediný hrob, který jsem vykopal. A byl to velice maličký hrob. Natrhala kytičku květů a položila ji na vrch. Potom jsme odjeli. Jmenovala se Susan. Někdy strašně dávno, jak jí připadalo, se její mamince a tatínkovi něco stalo a potom neviděli. Tatínek odešel z domu vyhledat pomoc a už se nikdy nevrátil. Později odešla i maminka, když předtím dětem přísně nakázala, že nesmějí ven. Vrátila se domů s pláčem. Příštího dne odešla znovu, tentokrát se už také nevrátila. Děti snědly, co doma našli, a pak začaly vyhládat. Konečně to už Susan nemohla hlady vydržet a přestoupila matčin zákaz a vyšla ven, aby poprosila o něco k jídlu v obchodě paní Voltnové. Krám byl otevřený, ale paní Voltnová tam nebyla. Na Susanino zavolání nikdo nepřišel a tak si řekla, že si vezme nějaké dorty, sušenky a bonbony sama a poví o tom paní Voltnové příště. Na zpáteční cestě spatřila několik těch kytek. Jedna se po ní rozehnala, ale špatně odhadla její výšku a žahadlo proletělo Susan nad hlavou. To ji polekalo a po zbytek cesty domů utíkala. Potom si už na ty kytky dávala pozor a při dalších výpravách z domu vedla k opatrnosti i Tomíka. Tomík byl ale malinký a když si toho rána odešel hrát do zahrady, nemohl ani vidět, že se za plotem sousední zahrady jedna schovává. Susan se k němu chtěla přiblížit nejmíň 10krát, ale jak jen se pohnula, třeba že si počínala co nejopatrněji. Začal se Triffitt slabě vrtět a vrcholek jeho stonku se rozechvěl. Asi o hodinu později jsem usoudil, že přišel čas zastavit někde na noc. Nechal jsem ji v kabině a obhlédl jsem 2-3 domky, až jsem našel jeden, který vyhovoval, a potom jsme se dali do společné večeře. O malých holčičkách jsem toho moc nevěděl, ale zdálo se mi, že tahle dokáže spořádat ohromující množství jídla. Mezi sousty mi pak přiznala, že dieta sestávající téměř výhradně z bonbónů, dortů a sušenek nebyla ani zdaleka tak báječná, jak si zprvu představovala. Když jsme se trochu zušlechtili a já podle jejího návodu zvládl manipulaci s kartáčem na vlasy, mohl jsem být s výsledkem docela spokojen. Pokud šlo o Susan, zdálo se, že ze samé radosti, že si má s kým povídat, zapomněla prozatím na všechno, co se stalo. Rozuměl jsem tomu. Měl jsem ty též pocity. Ale zanedlouho poté, co jsem ji uložil do postele a sešel opět dolů, zaslechl jsem ze zhora vzlikot. Vrátil jsem se k ní. No tak, Susan, řekl jsem, všechno je zas v pořádku. A chudinku Tomíka to vůbec nebolelo. Stalo se to strašně rychle, víš? Sedl jsem si k ní na postel a vzal jsem ji za ruku. Přestala plakat. To nebylo kvůli Tomíkovi, řekla. Ale potom, když Tomík... Potom jsem už nikoho, vůbec nikoho neměla, tolik jsem se bála. To já znám, řekl jsem jí. To já moc dobře znám. Já jsem se taky bál. Pohlédla mi do očí. A teď už se nebojíš? Ne. A ty už přece taky ne. Jak vidíš, musíme teď zůstat pořád spolu, aby se už nikdo z nás víckrát nebál. Ano, přisvědčila s vážným výrazem. Tak to bude, myslím, nejlepší. Povídali jsme si potom ještě o spoustě věcí, dokud neusnula. Kam jedeme? Zeptala se Susan, když jsme se příštího rána vydali opět na cestu. Řekl jsem jí, že jedeme hledat jednu slečnu. A kde bydlí? Zeptala se Susan. Tím jsem si nebyl jist. A kde ji najdeme? Ptala se Susan. Na to jsem jí mohl dát také jen velice neuspokojivou odpověď. A je hezká? Zeptala se Susan. Ano, řekl jsem a byl jsem rád, že mohu být pro tentokrát určitější. Jak se zdálo, Susan to z nějakého důvodu uspokojilo. To je prima, poznamenala souhlasně a začali jsme mluvit o něčem jiném. Snažil jsem se kvůli ní všechna větší města objet, ale mnoha nepříjemným pohledům v okolní krajině nebylo možné se vyhnout. Brzy jsem také přestal předstírat, že neexistují. Susan na ně pohlížela s týmž nezúčastněným zájmem, jaký věnovala normální scenérii. Neděsili ji, přestože ji mátli, a vyvolávali v ní řadu otázek. Měl jsem na paměti, že ve světě, v němž bude vyrůstat, nebude zapotřebí přehnané choulostivosti a eufemismů, jaké jsem poznal v dětství já, a dělal jsem, co jsem mohl, abych o všech těch hrůzách a kuriozitách hovořil se stejnou objektivitou jako ona. Bylo to vlastně dobré i pro mě. Kolem poledne se stáhly mraky a začalo znovu pršet. Když jsme v 5 odpoledne zastavili na silnici před Pulborouem, stále ještě hustělilo. Kam pojedeme teď? Zeptala se Susan. To právě nevím, řekl jsem popravdě. Mělo by to být někde tamhle. Máchl jsem rukou k jasné linii pahorkatiny na jihu. Usilovně jsem se snažil rozpomenout, co všechno mi o tom statku Josela říkala, ale pamatoval jsem si jen to, že stojí na severním úbočí a měl jsem dojem, že musí být obrácen do bažinaté nížiny, oddělující pahorkatinu od Půlborovu. Tady se mi ovšem toto udání polohy jevilo jako zatraceně neurčité. Sasekská pahorkatina se táhla na kilometry daleko jak na východ, tak na západ. Snad bychom se měli nejdřív rozhlédnout, jestli někde neuvidíme stoupat kouř, navrhl jsem. V tomhle dešti je strašně těžký něco uvidět, podotkla prakticky a zcela správně Susan. O půl hodiny později déšť laskavě na chvíli ustal. Vylezli jsme z kabiny a usedli vedle sebe na zítku u cesty. Dosti dlouho jsme pak bedlivě prozkoumávali nízké svahy pohoří, ale ani Susanin bystrý zrak, ani můj triédr neobjevili jedinou známku kouře či nějakého pohybu. Potom se znovu rozpršelo. Já mám hlad, řekla Susan. Jídlo bylo pro mě v tu chvíli tou poslední věcí na světě. Teď, když jsem byl tak blízko cíle, má úzkostná touha zvědět, zda byl můj dohad správný, převládla nad vším ostatním. Zatímco Susan ještě jedla, vyjel jsem s nákladňákem na kopec za námi, abych měl lepší rozhled. Mezi přeháňkami a ve stále horším světle jsme znovu podrobně přehlédli protější stranu údolí, ale opět bezvýsledně. V celém údolí nebylo krom několika krav a ovcí či osamělého trifida, kolébajícího se přes pole, jiného života nebo pohybu. Pak jsem dostal nápad a rozhodl jsem se zajet dolů do vesnice. Nechtělo se mi brát Susan sebou, neboť jsem tušil, že tam nic pěkného nespatříme, ale nemohl jsem ji nechat samotnou. Když jsme přijeli do vesnice, zjistil jsem, že na ní všechny ty děsivé pohledy působí daleko méně než na mě. Děti, pokud se jim ještě nedostalo poučení, čeho se mají bát, zaujímají k těmto věcem jiný postoj než dospělí. Deprese padala pouze na mě. Susan kolem sebe viděla víc zajímavého než odporného. Všechny chmury pak zcela zaplašila její radost nad sitě červeným pršipláštěm, který si vybrala bez ohledu na to, že jí byl o několik čísel větší. Moje slídění se také vyplatilo. Vrátil jsem se k nákladňáku obtížen reflektorem o výkonu menšího světlometu, který jsme odmontovali z přepichového Rolls-Royce. Připevnil jsem reflektor na provizorní čep vedle okna kabiny a napojil jsem ho na baterii. Když jsem byl hotov, nezbývalo než počkat si na tmu a doufat, že déšť poleví. Než se úplně setmělo, zmírnil se liák v pouhý deštík. Otočil jsem vypínačem a noc před námi probodl zářící paprsek. Přejížděl jsem reflektorem zvolna ze strany na stranu, udržoval jsem proud světla na úrovni protějších kopců a současně jsem úzkostlivě pátral očima po celé jejich délce, zda někde nespatřím světelnou odpověď. Přejel jsem reflektorem rovnoměrně sem a tam nejméně 10krát a na konci každé obrátky jsem světlo na chvíli zhasl, aby nám v temnotě neuniklo ani nejslabší zabliknutí. Ale noc nad pahorky zůstávala černá jako smola. Potom déšť opět zhoustl. Vyslal jsem paprsek světla přímo kupředu a seděl jsem, čekal a naslouchal bubnování kapek do střechy kabiny, zatímco Susan usnula opřena o moji paži. Asi po hodině přešlo bubnování v lehký pleskot a nakonec ustal i ten. Začal jsem znovu slídit paprskem světla v temnotách a Susan se probudila. Po šesté obrátce náhle vykřikla: koukej, Bile, tamhle, tamhle je světlo. Ukazovala několik stupňů nalevo od silnice před námi. Vypnul jsem reflektor a sledoval směr jejího prstu. Příliš jistý jsem si nebyl. Pokud nás nešálili oči, bylo to něco tak drobného a nejasného jako vzdálená světluška. A co jsme se tak dívali, rozpršelo se opět jako z konve. Než jsem vzal do ruky triédr, nebylo už vidět vůbec nic. Rozpakoval jsem se, zda popojet ve směru světla či ne. Světlo, pokud to vůbec světlo bylo, nemuselo být také z níže položeného místa vidět. Zamířil jsem reflektor opět kupředu a se vší trpělivostí, jaké jsem byl schopen, jsem se opřel a čekal. Minula bezmála další hodina, než déšť zase prořídl. V okamžiku, kdy ustal, jsem reflektor vypnul.
1: Je tam!
0: Zvolala rozčileně Susan.
1: Podívej, podívej!
0: Bylo tam. A dostatečně jasné, aby rozptýlilo všechny pochybnosti. Třeba, že mi Triedr neukázal žádné podrobnosti. Znovu jsem zapnul světlo a vysílal do tmy morzeovkou písmeno V. Vedle SOS to byl jediný signál v morzeovce, který jsem znal, a musel tedy stačit. Druhé světlo zablikalo v odpověď a pak začalo vysílat nepřetržitou sérii dlouhých a krátkých záblesků, jež pro mě na neštěstí nic neznamenaly. Odblikal jsem z nouze ještě dvakrát V signál, zakreslil jsem si přibližnou polohu světla na mapu a zapnul jsem naše hlavní reflektory.
1: To svítí ta slečna? Zeptala se Susan.
0: Měla by to být ona, řekl jsem.
1: Musí to být ona.
0: Byla to svízelná cesta. Abychom se dostali přes bažinatou nížinu před námi, museli jsme si zajet poněkud na západ a potom se trmácet při úpatí pahorků opět k východu zpátky. Neujeli jsme ještě ani kilometr, když nám světlo zcela odřízla nějaká překážka a k dovršení trampot s hledáním správné cesty v bludišti temných alejí, vroubených živými ploty, začalo znovu lít jako z konve. Nebylo již nikoho, kdo by dbal o stavidla odvodňovacích kanálů a některá pole byla

0: celá zaplavena. Místy stála voda i přes silnici. Musel jsem řídit s jednotvárnou, vyčerpávající opatrností, přestože mě všechno pobízelo, abych sešlápl plyn až k podlaze. Jakmile jsme se dostali na druhou stranu údolí, zbavili jsme se sice naplavené vody, ale pořád jsme nejeli o nic rychleji, neboť cesty byly plné nesmyslných zákrutů a nečekaných zatáček. Musel jsem věnovat všechnu svoji pozornost volantu, kdežto Susan sledovala kopce po našem boku a dávala pozor, kdy se zas objeví kýžené světlo. Dosáhli jsme už bodu, kde se spojnice mezi naším původním stanovištěm a přibližnou polohou světla křižovala s vlnovkou, která nám připadala jako cesta, na níž jsme se právě nacházeli, ale světlo jako by se propadlo do země. Na příští odbočce jsem zkusil zahnout do kopců. Trvalo nám pak dobrou půl hodinu, abychom se od křídového lomu, kam nás zavedla, dostali zpátky na původní cestu. Jeli jsme po spodní cestě dál. Potom zahlédla Susan mezi stromy po naší pravé straně zákmit světla. Příští odbočka byla šťastnější. Zavedla nás napříč svahem opět zpátky a pojednou jsme spatřili asi o půl kilometru dál malý, jasně osvětlený čtverec okna. Avšak ani potom a i přes pomoc mapy nebylo nijak snadné nalézt alej vedoucí k oknu. Kodrcali jsme na jedničku stále vzhůru a pokaždé, když jsme okno opět zahlédli, bylo nám o trochu blíže. Alej nebyla pro hřmotná nákladní auta stavěna. V jejich užších částech jsme se jen s námahou prodírali křovím a ostruženíky živého plotu, který se třel a škrábal o postranice, jako by nás chtěl stáhnout zpátky. Ale konečně se na cestě před námi objevila rozkývaná lucerna. Pohybovala se směrem od nás a houpavými pohyby nás naváděla do vrat. Pak se snesla dolů a zůstala stát nehybně na zemi. Dojel jsem na metr či dva od ní a zastavil. Jak jsem otevřel dveře kabiny, zabodlo se mi do očí světlo baterky. Za nimi jsem zahlédl obrys postavy v pršiplášti lesknoucím se vodou. Jistotu rádoby klidného hlasu, který promluvil ze tmy, zmařilo krátké zajíknutí. Ahoj, Bile. Že ti to ale trvalo? Skočil jsem na zem. Ach, Bile, já ani... Ach, drahoušku, tolik jsem doufala. Bile, ach, Bile, řekla Josela. Dočista jsem zapomněl na Susan, až se z kabiny nad námi ozvalo... Vždyť tady zmoknete, vy ťunťové. Proč jí nedáš pusu vevnitř?
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.
0: Kapitola 14. Schirning.

Pocit, s ním jsem dorazil do Schirningu, pocit, který mi napovídal, že většinu svých starostí mám konečně za sebou, je zajímavý jen do té míry, pokud ukazuje, jak dalece může být pocit klamný. Představa, jak se mi Josela vrhne do náručí, se naplnila k mé naprosté spokojenosti. Ale její pokračování, které jsem viděl v tom, že s ní bez odkladu odjedu zpátky za ostatními do Tynšemu, se nekonalo hned z několika důvodů. Musím se přiznat, že od první chvíle, co jsem si uvědomil, kde ji nejspíš najdu, maloval jsem si ji tak trochu jako filmovou divu, srdnatě bojující proti všem silám přírody a tak dále a tak dále. Do jisté míry, alespoň myslím, tomu tak bylo. Nicméně celkový obraz se s mými představami značně rozcházel. Svůj prostinký plán, jak řeknu, tak si vlez do vozu, jedem za Koukrem a jeho bandou, jsem musel pustit k vodě. Taky mě mohlo napadnout, že to nebude tak jednoduché, ale na druhé straně je až zarážející, jak často se lepší řešení maskuje za horší. Ne snad, že bych hned od začátku nedával přednost Schirningu před Tynšemem, ačkoliv

Ale ve skutečnosti to bylo venkovské letní sídlo. Podobných domků a vilek vyhovujících potřebám znavených Londýňanů byla v Sussexu a v okolních hrabstvích spousta. Vnitřek domu byl zmodernizován a přestavěn tak, že by snad bývalí nájemníci nepoznali jednu jedinou místnost. Zvenčí vypadal jako ze škatulky. Kolny a stáje působily svou úhledností spíš předměstským než venkovským dojmem a celá dlouhá léta nepoznali žádná méně ušlechtilá zvířata, než jsou jezdečtí koně a poníci. Dvůr byl prost všech hospodářských prvků a selských zápachů a pokrýval jej hustý zelený pažit v barvě kulečníkového sukna. Polnosti, na něž schlížela okna domu spod příkrovu větrem ošlehaných červených prejzů, obhospodařovali už dávno nájemci jiných, prozajíčtějších usedlostí. Kůlny a stodoly nicméně vypadaly docela zachovale. Joselini přátelé, nynější vlastníci statku, si dělali plány, že jednoho dne obnoví alespoň částečně provoz hospodářství a s tím na zřeteli vytrvale odmítali všechny lákavé nabídky k jeho prodeji, neboť pevně doufali, že jednou, aniž by ovšem věděli jak, nashromáždí dost peněz, aby mohli začít vykupovat zpátky půdu, která k usedlosti odedávna patřila. Statek měl ještě celou řadu dalších předností, včetně vlastní studně a malé domácí elektrárny, ale když jsem jej tak prohlížel, uvědomil jsem si moudrost Koukrových slov o nutnosti vzájemné spolupráce. Nic jsem sice o sedlačení nevěděl, ale bylo mi brzy jasné, že kdybych se tu usadil, stálo by mě hodně dřiny, abych nás šest uživil. Další tři zde již byli, když Josela přijela. Byli to manželé Dennis a Mary Brentovi a Joyce Taylorová. Dennis byl majitelem statku. Joyce u nich byla na delší návštěvě, zprvu, aby dělala společnost Mary, která čekala dítě, a později, až Mary porodí, měla převzít starost o dům. Onoho večera zelených blesků, či večera komety, jak by řekli ti, kdo na tu kometu dosud věří, zde trávili svou týdenní dovolenou ještě dva další hosté, Joan a Ted Dantonovi. Všech pět se vyšlo podívat na nebeský ohňostroj do zahrady. Ráno se všech pět probudilo do světa doživotní temnoty. Nejprve se pokoušeli dovolat se pomoci telefonem, ale když se nikdo nehlásil, čekali důvěřivě na příchod posluhovačky. Když se neukázala ani ta, nabídl se Ted, že se pokusí vypátrat, co se děje. Dennis chtěl jít s ním, ale manželčin, bezmála hysterický stav, ho přiměl zůstat doma. Ted se proto vydal na výzvědy sám. Zpět už se nevrátil. Později téhož dne, a neřeknu vši nikomu slova, vyklouzla z domu Joan, patrně, aby se pokusila manžela najít. Také po ní, jako by se slehla zem. Dennis si udržoval povědomí o času ohmatáváním hodinových ručiček. Ke konci odpoledne již nevydržel déle nečinně sedět. Posléze se rozhodl, že se zkusí dostat do vesnice. Kvůli Mary od toho upustil, ale Joyce prohlásila, že tedy půjde ona. Otevřela dveře a začala si ohledávat cestu napřaženou holí. Sotva překročila práh, švihlo jí cosi, co pálilo jak rozžhavený drát přes levou ruku. S bolestným výkřikem uskočila zpátky a v hale padla na zem, kde ji nalezl Dennis. Naštěstí byla při vědomí a mohla mu mezi steny vypovědět o bolesti v ruce. Dennis na ní nahmátl dlouhou podletinu a domyslel si její původ. Přestože neviděli, podařilo se mu jí s Merinou pomocí docela slušně ošetřit. Zatímco jí z ruky stažené kusem gumy vysával jed, ohřála Mary vodu a když skončil, přiložili na ránu teplý obklad. Potom ji odnesli nahoru do postele, kde zůstala několik dní, dokud účinky jedu nepolevily. Dennis mezitím prozkoumal situaci před domem a pak i za ním. Pootevřel domovní dveře a opatrně, asi tak na úrovni hlavy, z nich vystrčil smeták. Při každém pokusu hvízdlo vzduchem žahadlo a násada smetáku v jeho rukou se zachvěla. U jednoho z oken do

0: zahrady se mu stalo totéž, ale u ostatních zřejmě nebezpečí nehrozilo. Nebýt Merryina zoufalého zapřísahání, jistě by byl jedním z nich vylezl ven. Merry však byla přesvědčena, že jsou-li Trifidi tak blízko domu, musí být jinde také a nedovolila mu riskovat život. Naštěstí byly v domě zásoby jídla, aby po této stránce nepociťovali na nějaký čas nouzi, třeba že měli jisté potíže s jeho přípravou. A také Joyce, navzdory vysoké horečce, dobře odolávala trifidímu jedu, takže jejich situace nebyla přece jen tak zoufalá, jak být mohla. Po většinu příštího dne se Dennis zaměstnával výrobou ochranné kukly. Měl k dispozici pouze řídce tkané drátěné pletivo a tak ji musel zhotovit z několika vzájemně se překrývajících vrstev. Trvalo mu to dost dlouho, ale s touto ochranou hlavy a s vysokými motocyklistickými rukavicemi na rukou se již mohl pozdě odpoledne vydat do vesnice. Nebyl ještě ani 3 kroky od domu, když na něj zaútočil první Trifid. Hmatal po něm, dokud ho nenašel, a pak mu zkroutil stonek. Za minutu nebo dvě udeřilo do jeho kukly další žahadlo. S tímhle Trifidem se již nevypořádal. Nenašel ho, přestože po Dennisovi šlehl alespoň 5krát, než se další námahy vzdal. Dennis potom dotápal do kůlny s nářadím, kde si vzal 3 velká klubka zahradnického motouzu a takto vyzbrojen vyrazil alejí směrem k vesnici. Cestou alejí po něm švihla trifidí žahadla ještě několikrát. Ujít ty skoro 2 kilometry, které ho dělili od vesnice, mu zabralo nekonečně dlouhý čas a zásoba motouzu byla vyčerpána dřív, než tam dorazil. A po celou dobu kráčel a klopítal tak naprostým tichem, až z něj propadal děsu. Tu a tam se zastavil a volal, ale nikdo mu neodpovídal. Nejednou se také zalekl, že zabloudil, když ale ucítil pod nohama pevnější povrch silnice, bezpečně poznal, kde je, a ohmatem ukazatele cesty si to ještě ověřil. Tápal tedy dál. Zdálo se mu, jako by již ušel obrovský kus cesty, ale potom si začal uvědomovat, že jeho kroky znějí jinak, že se k němu vracejí slabou ozvěnou. Sešel ke straně silnice a našel tam chodník a o kus dál zahradní zeď. Po chvíli objevil na téže cihlové zdi poštovní schránku a to již věděl, že je konečně ve vsi. Znovu zkusil zavolat. Od někud zepředu mu odpověděl ženský hlas, ale bylo to příliš daleko, aby rozuměl, co křičí. Zavolal ještě jednou a vykročil za hlasem. Ženina slova přetělo náhlé zaječení. Potom se opět rozhostilo ticho. Teprve tehdy, a stále ještě ne zcela přesvědčen, si uvědomil, že vesnice a její obyvatelé jsou na tom právě tak, jako oni doma. Usedl na travnatý okraj cesty, aby promyslel, co dělat dál. Chlad ve vzduchu ho upozornil, že nastává večer. Musel být z domu již dobré 4 hodiny a nezbývalo, než se vrátit zpátky. Ale proč by se měl vracet s prázdnýma rukama? Oťukával si holí cestu podél zdi, až břinkla o jednu z plechových reklam zdobících vesnický koloniál. V posledních 50 nebo 60 metrech plesklo žahadlo o jeho přilbu celkem 3krát. Další rána ho zasáhla, když otevřel vrátka a zakopl o tělo ležící na cestičce ke krámu. Mužské, vychladlé tělo. Měl dojem, že v krámu byli před ním ještě jiní. Přesto se mu podařilo nalézt pořádný kus šunky. Hodil ji do pytle k balíčkům másla či margarínu, sucharů a cukru a navrch přidal ještě několik různých konzerv z police, která podle jeho nejlepší paměti byla vyhrazena potravinám. Ostatně u plechovek s olejovkami byl každý omyl vyloučen. Nakonec pracně vyhledal nějakých 10 nebo více klubek provázku, přehodil si pytel přes rameno a vydal se k domovu. Jedenkrát si spletl cestu. A jen stěží se ubránil panice, když se musel vrátit hledat znovu správný směr. Posléze však poznal, že je ve známé aleji. Přetápal na její druhou stranu a za chvíli nahmatal i motous, který ho vedl z domu, a přivázal k němu provázek tažený od vesnického krámu. Zbytek cesty domů byl již poměrně snadný. V následujícím týdnu se vydal do vesnice ještě dvakrát a pokaždé mu připadalo, že počet trifidů kolem domu i podél cesty vzrostl. Osamocenému Triu nezbývalo, než důvěřovat v budoucnost. A pak, jako zázrakem, přijela Josela. Bylo mi jasné, že okamžitý odjezd do Tynšemu nepřichází v úvahu. Především tu byla Joyce Taylorová v mimořádně slabé kondici. Když jsem se na ní došel podívat, překvapilo mě, že vůbec ještě žije. Denisova pohotovost jí sice zachránila život, ale jejich neschopnost obstarat pro ně v průběhu následujícího týdne vhodné posilující léky a výživnou stravu její uzdravení značně zpomalila. Snažit se jí převést na tak dlouhou vzdálenost by bylo krajně nerozumné. Snad tak za týden, za dva. A potom čas Mary na slehnutí byl již příliš blízký, aby se mohla bez obav vydat na cestu. Nejlepším řešením se tedy zdálo zůstat zde alespoň tak dlouho, než tyto krizové situace pominou. A znovu se stalo mým úkolem vyhledávat prameny zásob a plenit obchody a sklady. Tentokrát jsem si ovšem musel počínat mnohem důkladněji, poněvadž jsme potřebovali nejen potraviny, ale také benzín pro osvětlovací zařízení, slepice, které by kladly vejce, dvě krávy, které se nám zanedlouho otelily a ve zdraví to přežily, třeba že se na nich dala žebra spočítat, nezbytné lékařské potřeby pro Mary a ještě neuvěřitelně dlouhou řadu různých drobností. Okolí domu bylo zamořeno trifidy daleko více než všechna jiná místa, která jsem prozatím viděl. Takřka každé ráno odkrylo za humny jednoho nebo dva nové a dokud jsem nepostavil kolem zahrady drátěný plot, bylo mým prvním úkolem odstřílet jim vrcholky. Ale nevzdali se ani potom. Přicházeli až k plotu a výhružně tam zevlovali, dokud jsme proti nim nějak nezasáhli. Otevřel jsem několik beden se zbraněmi a naučil malou Susan, jak zacházet s trifidí puškou. Velice rychle se stala v oklesťování kytek, jak jim říkala i nadále, hotovou přebornicí. Denní pomsta na trifidech byla pak už výhradně její prací. Josela mi vyprávěla, co se s ní dálo po planém požárním poplachu v budově univerzity. Dostala tak jako já na starost skupinu slepců, ale s oběma ženami, k nímž byla připoutána, si dokázala rychle poradit. Dala jim jednoznačné ultimátum. Buď jí poskytnou úplnou svobodu a v tom případě jim bude pomáhat, jak jen bude moct, a nebo chtějí-li ji i nadále ke spolupráci nutit, mohou počítat s tím, že jednoho dne vypijí na její doporučení vitriol či zbaští ciankály. Mají tedy na vybranou? Vybrali si rozumně. O dnech, které následovali, jsme si mohli říct jen málo, co by druhý z nás neznal. Když se její skupina posléze rozpadla, uvažovala zhruba jako já. Vzala si auto a rozjela se mě hledat do Hempsteadu. S nikým z mé skupiny se nestřetla a na tlupu vedenou zrskem sahajícím tak rychle po zbrani také nenarazila. Pátrala po mně skoro až do slunce západu a pak se rozhodla podívat se do univerzitní budovy. Nemajíc tušení, co tam může čekat, zastavila s opatrnosti o dvě ulice dál a pokračovala v cestě pěšky. Byla ještě hodný kus od brány, když zaslechla výstřel. Nebyla si jista jeho významem a vzala to raději za hradou, která nám poskytla úkryt již jednou. Odtud také pozorovala ostražitě se plížícího koukra. Nemohla vědět, že jsem to byl já, kdo vystřelil po trifidovi. A že právě tento výstřel byl důvodem koukrovy opatrnosti a větřila v tom nějakou léčku. Odhodlána nedat se už podruhé nachytat, vrátila se ke svému vozu. Kam se odebrali ostatní, pokud se jim to vůbec podařilo, netušila. Jediné útočiště, na které si vzpomněla a o kterém nikdo nevěděl, bylo to, o němž se takřka mimoděk zmínila mě. v naději, že jestli ještě žiji, vzpomenu si na ně také a zkusím je vyhledat, rozhodla se zamířit tam. Hned jak jsem měla Londýn za sebou, schoulila jsem se vzadu ve voze do klubíčka a spala jsem jako dudek, řekla. Sem přijela už časně po ránu. Zvuk motoru přilákal Denise k jednomu z horních oken, aby mě varoval před Trifidy. Potom jsem si teprve všimla, že jich kolem domu otálí snad víc než desítka, jako by čekali, až někdo vyjde ven. Domlouvali jsme se s Denisem křikem. Trifidi se rozvlnili a jeden z nich vykročil ke mně. A tak jsem zasmazala zpátky do bezpečí auta. Trifid mířil přímo k vozu a když byl už skoro u něj, rozjela jsem se a povalila ho. Ale byli tam ještě ti druzí a já kromě nože neměla žádnou zbraň. Nakonec to vyřešil Denis. Jestli máš rezervní kanistr benzínu, tak ho trochu vylej směrem k ním a hoď do něj zapálený hadr, poradil mi. To by je mělo zahnat. Pomohlo to. Od té doby po nich stříkám benzín zahradní hadicí. Divím se, že jsme ještě nevyhořeli. S pomocí kuchařské knihy se pak naučila vařit a postupně začala uvádět dům do pořádku. Práce, učení a věčné improvizace jí zabírali až příliš mnoho času, aby si mohla dělat starosti o budoucnost sahající za několik příštích týdnů. Nikoho jiného za všechny ty dny neviděla, nicméně byla přesvědčena, že tu někde musí žít ještě další lidé a pročesávala zrakem neustále celé údolí, pátrajíc ve dne po kouři a v noci po světle. Žádný kouř nespatřila a na všech těch kilometrech, kam dohlédla, neviděla jediný záblesk světla až do večera, kdy jsem přijel já. Z původní trojice obyvatel domu byl svým způsobem nejhůř postižen Denis. Joyce byla stále slabá a v poloinvalidním stavu. Mary se držela stranou a jako by nacházela nekonečné zaměstnání a jisté odškodnění v myšlenkách na nadcházející mateřství. Ale Denis byl jako zvíře v pasti. Neproklínal bezmocně a marně svůj osud jako tolik jiných, které jsem potkal, ne. On ho nenáviděl se vzteklou zatrpklostí, jako by jím byl zahnán do klece, v níž nemínil zůstat navždy. Ještě před mým příjezdem přemluvil Joselu, aby mu vyhledala v encyklopedii vše o Brailovu písmu a zhotovila mu reliéfní kopii abecedy, aby se jí mohl učit. Každý den pak tvrdošíně trávil několik hodin tím, že si dělal poznámky ve slepeckém písmu a potom se je pokoušel po sobě číst. Většinu zbývajícího času se užíral svou nemohoucností, přestože o tom jen zřídka kdy ztratil slovo. S urputnou houževnatostí, která mě vždy naplňovala bolestí, se snažil dělat to i ono a musel jsem se často vší silou držet, abych mu nenabídl přispění, ale měl jsem stále v dobré paměti trpkost, jakou v něm jednou vyvolala má nevyžádaná pomoc. Žasl jsem nad pracemi, jimž se tak krušně postupně učil, přestože největším dojmem na mě zapůsobila spolehlivá ochranná kukla, kterou si udělal již v druhém dni slepoty. Vyváděl jsem ho z jeho vnitřní izolace tím, že jsem ho bral na některé ze svých výprav za zásobami, a jemu dělalo radost, když mohl být nápomocen při nakládání těžších beden. Toužil po knihách v Brailově písmu, ale ty, jak jsme se usnesli, musí počkat, dokud se nezmenší nebezpečí nákazy ve větších městech, kde jsme je mohli nejspíš najít. Dny začaly rychle utíkat, především pro nás tři, kteří jsme viděli. Josella byla neustále zaměstnána v domě a Susan se jí učila pomáhat. A na mě tu také čekala spousta práce. Joyce se zotavila natolik, že mohla, byť trochu vratce, vstát z postele a pak se už začala sbírat rychleji. Krátce poté přišly na Mary první bolesti. Byla to pro všechny z nás zlá noc. Nejhorší snad pro Denise, který si uvědomoval, že všechno spočívá na bedrech dvou ochotných, ale zcela neskušených dívek. Jeho sebeovládání ještě znásobilo můj bezděčný obdiv. V časných hodinách se šla k nám dolů Josella. Vypadala velmi unaveně. Je to holčička. A obě jsou v pořádku, řekla a odvedla Denise nahoru. Po chvíli se opět vrátila a vzala si drink, který jsem jí zatím připravil. Díky bohu, šlo to docela hladce, oddychla si. Chudák Mary se strašně bála, že to dítě bude taky slepé, ale samozřejmě, že není. Teď zas hrozně pláče, že ji nemůže vidět. Napili jsme se. Je to stejně zvláštní, řekl jsem. Víš, jak všechno pokračuje. Připomíná mi to semeno. Zdá se ti seschlé a zcvrklé, řekla bys, že odumřelo, ale kdepak? A do všeho toho kolem teď vzchází nový život. Josela složila tvář do dlaní. Ach bože, Bile. Co pak to musí být takhle pořád? Pořád a pořád a pořád? A usedavě se rozplakala. O 3 týdny později jsem odjel do Tynčemu, abych navštívil Koukra a připravil vše potřebné k přestěhování. Vzal jsem si osobní auto, abych urazil cestu tam i zpět v jediném dni. Když jsem se vrátil, Josela na mě již čekala v hale. Jediný pohled do mého obličeje jí stačil. Co se stalo? Zeptala se. Nic než to, že se přece jen nepostěhujeme, odpověděl jsem. S Tynčemem je konec. Nespouštěla ze mě oči. Co se tam stalo? Přesně to nevím, ale zdá se, že tam vypukl mor. Stručně jsem jí vylíčil, jak se věci mají. Dlouho jsem potom pátrat nemusel. Když jsem dojel k Tynčemu, byla brána otevřena do kořán a pohled na Trifidy volně se pohybující parkem mi napověděl, co mohu očekávat. Vystoupil jsem z vozu a známý zápach mi to potvrdil. Přiměl jsem se vstoupit do domu. Pokud jsem mohl odhadnout, byl dům opuštěn asi tak před 2 týdny. Strčil jsem hlavu do 2 pokojů, to zcela stačilo. Zavolal jsem a můj hlas hluše prolétl prázdnotou domu. Dále jsem už nešel. Na hlavní dveře připíchl kdosi jakousi zprávu, ale zbýval z ní pouze jediný nepopsaný růžek. Notnou dobu jsem pak hledal zbytek papíru, který odnesl vítr. Nenašel jsem ho. Na zadním dvoře nebylo ani jedno nákladní nebo osobní auto a spolu s nimi zmizela většina zásob, ale kam, to jsem netušil. Nezbývalo mi nic jiného, než vsednout opět do vozu a vrátit se domů. Tak co teď? Zeptala se Josela, když jsem skončil. Zůstaneme tady, má drahá. Učíme se už, jak stát na vlastních nohou. A budeme na nich i nadále. Leda, že by přišla nějaká pomoc. Někde možná existuje nějaká organizace. Josela zavrtěla hlavou. Na pomoc, abychom snad raději zapomněli. Miliony a miliony lidí čekali a doufali v pomoc, která pak stejně nepřišla. Jednou něco přijde, řekl jsem. Takových skupinek, jako je tahle naše, musí být po celé Evropě roztroušeno na tisíce a všude po světě. Některé se časem spojí, začnou se vším znova. Za jak dlouho? Zeptala se Josela. Za několik generací? Možná se toho ani nedožijeme. Kdepak starý svět je ten tam a my tu zbyli. Musíme žít svůj vlastní život. Musíme si ho plánovat tak, jako kdyby žádná pomoc neměla nikdy přijít. Odmlčela se. V obličeji měla podivný, prázdný výraz, jaký jsem u ní ještě neviděl. Pak se jí stáhl do plačtivých vrásek. Ale miláčku, konejšil jsem ji. Ach, Bile, Bile, když tohle není žádný život pro mě. Kdybys tu nebyl ty, ale kouš, miláčku, řekl jsem chlácholivě. Kouš, hladil jsem ji po vlasech. Po chvíli se opět vzpamatovala. Promiň, Bile, musím být odporná, litovat sama sebe. Víckrát to už neudělám. Osušila si oči kapesníkem a trochu popotáhla. Tož tedy ze mě bude selka. A stejně jsem ráda, že tě mám za muže, Bile. I když jsme vlastně nebyli pořádně, tedy opravdovsky oddáni. Z nenadání se krátce uchychtla, jak jsem to už dlouho neslyšel. Copak? Jen jsem si tak vzpomněla, jakou jsem vždycky měla hrůzu ze svatby.
1: Tak se to také na nevinnou dívku sluší, i když mě to trochu překvapuje, poznamenal jsem.
0: No.

0: tomhle to zrovna nebylo. Bylo to spíš kvůli mým nakladatelům a novinářům a filmařům a tak. Jak ti by se na tom byli vyřádili? Vyšlo by nové vydání té mé hloupoučké knížky, patrně by šel do kin znovu i film a moje fotky ve všech novinách. Pochybuju, že by s tím byl moc nadšený. Vzpomínám si na jinou věc, kterou bych nebyl moc nadšený, řekl jsem. Pamatuješ se na tu měsíčnou noc, kdy jsi skladla jistou podmínku? Pohlédla mi do očí. No co? Snad přece jen všechno nedopadlo tak zle. Usmála se.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská. Jeden švec

0: noc s hvězdou.
1: Haló, haló, kde jste? Tady. Slyšel jste to? Co to bylo? Já jsem nic neříkal. Vy jste to slyšel? Teď? Co teď? Teď? To jste říkal vy?
2: Ne.
1: Tak to tady něco...

0: Halo, něco? Něco? Říkáš tu něco? Já tady mám tmu.
1: Já tady taky.
0: Já si budu hvízdat nějakou legraci, jo?
1: Jo.
0: Je to legrace?
1: Je. Já vám říkám, že jsem toho uličníka viděl jednou dopoledne, jak les tady do toho chrámu.
0: Já vám říkám, já ho zase viděl jednou dopoledne, jak šel od Kleopatry. A já vám říkám, že je to počťák.
1: Pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc být nemůže, ale dělá tady.
0: Pane, moje lepší, já mě říká, že je to počťák.
1: No prosím, ať je to počťák nebo ministrant, přijde sem a bude bit.
0: Já bych byl radši, kdyby to byl počťák. Protože kdyby to byl počťák, tak bychom byli na počtě a na počtě, když straší, tak nejvejš přednosta.
1: Podívejte se, udělejte si pohodlí jako já, je to tady takhle docela útulný.
0: No hezký to tady, mají.
1: No jo.
0: Ale šero.
1: Šero?
0: A průvan.
1: No šero, šero tu je. Ale konečně ať je trošku šero, jen když je veselo.
0: Ono, když je veselo, tak může být šero. To může být i průvan, když je veselo.
1: Ono, když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svým prostředí. Ale musí být veselo. Ať je šero, že jo? Ať je i tma a zima. A konečně, ať je i trošku smutno, jen když je veselo.
0: Tedy ono tady k popukání není.
1: No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
0: Ano. A to chrám, ve kterým se vraží. Slyšel jste, to bylo jako holub vrk.
1: Ale ne, to já, protože vy jste říkal něco o vraždění a já jsem...
0: No, že to je chrám, ve kterým se vraždí.
1: Ne.
0: A čaruje se tady.
1: Tak podívejte se, tohle s tím čarováním, to si prosím nechte.
0: Se vám nehodí. No? To je prostředí. Prostředí je vynikající činitel. I ve vývoji lidské společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba... A slyšel jste něco?
1: Já ne. Vy jo?
0: Já taky ne.
1: Slyšel jste?
0: Já ne. Vy jo?
1: Já taky ne.
0: To je dobře. Máte někdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám někdy zdá, že... Slyšel jste?
1: Ne.
0: Já taky ne. Že za váma někdo stojí.
1: Za kým? Za mnou?
0: No třeba.
1: Jak vypadá velký?
0: Kdo?
1: No, jste povídal. Za váma někdo stojí?
0: Za mnou?
1: Jo, on za váma taky někdo stojí?
0: Jo, oni tady stojí dva.
1: Jestli je to ten pošťák s ministrantem?
0: Jura! Tak co je to za blbostě? Za mnou nikdo nebyl.
1: No to byste povídal, že za mnou někdo je.
0: Já dával příklad.
1: Příklad, tohle je příklad. Podívejte se. Je tady zima, je tady tma. Nemáte chuť tomu chlapovi odpustit?
0: A já už mu dávno odpustil.
1: No, a půjdeme domů.
0: Dám tou chodbou, co jsme přišli?
1: A jo. Taky tady můžeme čekat do rána.
0: No, já mám čas.
1: No tak, se můžeme posadit.
0: A můžeme si povídat.
1: Je, a dokonce veselý příběhy.
0: To byl vlk, co?
1: Ve městě vlk, to je blbina.
0: No jo.

0: Věděl, že to neprojde. Já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než kdyby to byla mrtvola.
1: A od kdy mrtvoly takhle řvou?
0: Od ty doby, co mě umřel dědeček.
1: A co mě je do toho?
0: No nic.
1: No tak.
0: No já jenom říkám, od ty doby, co mě umřel dědeček.
1: A já říkám, nechte si to.
0: Ne, vy jste říkal, co mě je do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
1: No teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
0: No nic vám do toho není.
1: No tak.
0: On taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel proto, že čas se navršil, no tak umřel, no.
1: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel, a vy si to nechte.
0: Tady. Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom proto, že se mě o něm zdálo, no tak to říkám.
1: Podívejte se, vám se zdál váš sen o vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
0: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen.
1: No.
0: O mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, že jsem šel...
1: Kudy?
0: Po nábřeží. A jak takhle...
1: Po nábřeží?
0: Po nábřeží. A jak takhle...
1: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží. A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
0: A to se mě kvůli vám má zdát, Boris Godunov, nebo co? Mně se zdají málo výpravný sny, činoherní. Malá výprava, nábřeží, klandr. A tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
1: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
0: A na čem by seděli?
1: Na čem by seděli?
0: No, na čem by seděli, kdyby tam ty hroby nebyly? Na čem by seděli?
1: No, počkejte, na čem by seděli? Kdo?
0: Já to neřek?
1: Ne.
0: A to je dobře. A to je dobře. To by jsme se báli.
1: Tak to tedy kdo?
0: A ne, ne.
1: Kdo seděli?
0: Ne, já to neřeknu, ne. Já to řeknu a budeme se bát.
1: Bát je bát.
0: No. Na každém tom hrobě?
1: Jo.
0: Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
1: No a?
0: A co to bylo tady, to běhání?
1: Už jsem se vylekal.
0: To se ještě nalítáte, pane. Protože nad těma hrobama takhle proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba.
1: Jo.
0: Ale úžasná stavba. Ohromná stavba. A z ní šla věž.
1: Jo.
0: A ještě jedna věž. A ještě jedna věž. A bylo to ošklivý. A najednou se tam rozsvítilo. Já tam vejdu, tam byl takový velikánský pětihranný rotund.
1: Jo.
0: A v tom rotundu byly židličky a stoličky a stoličky a židličky a natřískáno jeden na druhým samej kostlivec.
1: To mě nevadí, jak je víc lidí pohromadě, to už se nebojím.
0: Já tam byl jedinej masitej. Tak jsem si tam takhle sedl a najednou mám pocit, že za mnou někdo stojí.
1: Ajajajaj.
0: Ohlídnu se a skutečně za mnou stál elegantní, vysoký, štíhlej, vyglansovaný kostlivec.
1: Ja.
0: Tady přes ten hnát měl servítek, vrchní kostlivec. Aha. Takhle se na mě podívá, ukloní a povídá, račte si řád.
1: Řád?
0: Račte si řád.
1: Jak to, co to je řád?
0: No, račte si přát.
1: Jo, tak prosím, přát.
0: No, ale kostlivec nemůže říct p.
1: Proč?
0: No, protože nemá pisky.
1: Ajajaj.
0: Proto žádnej kostlivec není zprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. A on povídá, espresso? Mhm. Já povídám, espresso. Ale než jsem to řekl, tak ta káva tam byla. Já se chci napít. A najednou vidím, že ta káva není ve skle. Ta káva není v šálku.
1: Jo.
0: Ta káva je v lepce.
1: Ne.
0: Jo, v lepce.
1: Oj.
0: Jenom tady v těch uších byly špuntičky, aby to neteklo. No já nevím, jak mám z toho pít. Hledám ucho tam není, to uhně je první. Jak ji takhle točím a ta hlava byla horká. No, nějak se dívám, ta hlava je mně povědomá.
1: Ale?
0: Ale no, vidím, on je to můj dědeček.
1: Oj.
0: Já povídám, no pane vrchní, já jsem si tady objednal kávu a vy mě nesete v dědečkovi. Jo. Ne, že bych se ekloval.
1: No ovšem, dědeček čistotný.
0: No ano, nikdy v té hlavě nic neměl. No, a co si tak povídáme, tak takhle od šatny, totiž od rubášny, vidím najednou ke mně jde kostlivec.
1: Jo.
0: Krokem jarým, ale bez hlavy.
1: Ajajaj.
0: A přímo k mému stolu
1: jo.
0: Vezme tu lebku, nasadí si, ještě slyším, jak cvakne ten atlas. Podívá se na mě a povídá, oho, i ty, iluto.
1: Piluto.
0: Ne, filuto.
1: Jak to jste říkal, p, že nemůžu?
0: Já jsem říkal, že nemají pisky.
1: No, f. Jo, f taky ne?
0: No všem. I ty, iluto. A sundá tu hlavu a podává mi a povídá, tak umej.
1: Ano, jako fofej.
0: Ale bumbej.
1: Jo, b taky nemůžu.
0: No, nedělejte ze mě frfouna.
1: No ne, já nerozumím, jestli pane.
0: No, já tu lebku vemu a chci mu připít.
1: Ano.
0: A jak tu lebku takhle nesu k ústům, tak najednou ta lebka udělala...
1: Poslyšte, to je báječný. Ale to je báječný tohle.
0: Vám se to líbí?
1: Jo, to je rozkošný.
0: A co se vám líbí?
1: No to jak jste to dělal? To...
0: Vy myslíte, že jsem to dělal já?
1: No všem, kdo jiný by to takhle dovedl. To je rozkošný, jak to děláte to s tou lebkou.
0: A jak to bylo?
1: No ten přípitek váš dědečkovi, jak jste mu chtěl připít, jak jste tu lebku... už nesl k ústům a jak jste jí přikládal k rtům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedlo to. Jak ta lebka udělala to.

0: Vy to umíte líp než já. Pojďte. Ovklíčíme ho, jděte tu do jaru. Tady. Ovklíčíme ho a nabijeme mu. Já si nenechám kazit anekdotu.
1: No. A kdyby jsme se minuli, tak čekám na protivní hospodě.

jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní.

od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný. Vždy mývá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce. To pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: Noc plná hvězd.
1: Moc řeší se vede vychvalování, nabízání, malební humel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedl sladkou píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Zagrajcar a pokrajcaře. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase táhá planéty. A však jarmaky na Slovensku sú známe svojou živosťou a moc ľudí pri nich zažilo všelijakej radosti aj zlosti.

Tokrát zase prodál holubky, řekl jim na zhledanu a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, tože půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 grajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opici na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňou. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, henkaj jsou teďka s ohárkama. Pojďme. Stejnak mám po tém víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstoupli škopek s velikým řečnováním. Teti, dajte mě ohárek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa tého ohárka nají, vody sa přitem napije a ještě si přitem aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že se napije tej kyselej vody, a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocaza kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučá, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průtrž mračen. Ohárková tetka sa ale nedali jenom takhle poškvrnit. Vzali travnicu a šůz Jurku trháčama po ušách, jenom zapiščál. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeleděli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak strakova zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. Pán soudci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že šo aj zachovali, ale s divokou krví už týden vězení podmínečně a Salátová se odkazují na pořad práva civilního k úhradě lékařského ošetření. Tetka se vymlouvali, že jim ten ohárek musela nějaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic si z toho nedělajte. Také protahnutí u doktora by stálo nějakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

0: Když jsem rozum brál,
1: když rozum brál,
0: hned jsem se ptal,
1: tak hned se ptal,
0: co je to gratis.
2: A víte, že bych to taky rád věděl.
0: A to řek mi strýc,
1: co řek ten strýc,
0: na světě nic
1: a vůbec nic,
0: nic není gratis.
2: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: sjezd.
1: Sjezd čí?
0: No sjezd z kopce dolů přece.
1: O.
0: Dívku, co máš rád, když chceš si brát a řekneš mátus.
1: Ještě řekněte mates, to by byl vrchol.
0: Poznáš druhej den, že krása žen, ta není gratis.
1: Ta už vůbec ne, to já bych...

0: ba ani hrob a na něj nápis Hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby bere tě, klaňme se labetě, nic není na světě
0: gratis. Svět je jako tec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene
0: gratis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se na hlodání, kdo však přeškoda vodu.

0: no to by vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: Jste na stanici Hvězda.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Situace možné agrese států NATO vůči Ruské federaci se stupňují a tak Rusko zřejmě znovu spustilo přísný tajný systém soudného dne. Množí se totiž důkazy, že Moskva skutečně v posledních letech modernizovala a nyní znovu uvedla do pohotovosti perimetr, legendární systém, zvaný též jako mrtvá ruka, který má zajistit jadernou odvetu i po zničení ruského vedení. Zjištění vycházejí z rozsáhlého rozboru více než 2 milionů dokumentů z ruských vojenských zakázek. Dan Watch, což je web, ze kterého čerpáme, už během roku 2024 celé měsíčně soustavně stahoval z veřejné databáze různé dokumenty ruských úřadů, které jim však opakovaně pokoušeli omezit přístup. Dokumenty se přesto získaly a pomocí různých složitých počítačových algoritmů a vyhodnocování analytiků ukazují dokumenty, že už od roku 2018 zadalo Ministerstvo obrany v Moskvě tisíce jednotlivých objednávek materiálu pro objekt zvaný 1335. No, doporučujeme přečíst o tom si celý rozsáhlý článek, který připravil Matias Glistrup.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Je mi trapné o tom hovořit. O komé skoro pláče. Ale v druhé části dnešního pořadu se budeme muset bohužel odchýlit od náročné formy show a navrátit se k poklidnému hudebnímu textepiu.
2: Totiž, jak známo, je část po přestávce vždy vyhražena hostům a ty jen těžko můžeme nutit do vířivých a náročných pohybů, které jsou nám se Slávkem tak vlastní a zvládáme až s neuvěřitelnou lehkostí, graciézností a šarmem.
1: Ale Jirko, pořád nevychvaluj naše schopnosti, to každý z diváků vidí, že jsme mimořádně pohybově nadaní. Já bych se raději zeptal pana Balcara, jsou-li všichni návštěvníci spokojeni s rolí diváků, nebo chceli někdo tady účinkovat přímo na jevišti. Ano. Pane Balcare, kolik lidí se přihlásilo?
3: Bohužel dnes večer se nikdo nepřihlásil. Všichni jsou spokojeni v roli diváků.
1: Tím lépe.
3: A proto si můžeme pohovořit o historii hradu Velhartic. Dominanty hradu tvoří zříceniny. A to raně gotického věžovitého paláce, zvaného též Rajský dům, s jeho protějškem věží Putnou. K Rajskému domu velmi těsně přilehá takzvaný Nový palác ze století 17. s překrásnými přízemními arkádami. Pod tímto horním hradem rozkládá se dolní hrad se vstupní branou vrátnicí, troskami hospodářských budov, zbytky ohradních zdí a hlubokým, ručně ve skále vytesaným příkopem. Řeknu hodně málo. 13. století. A nyní se odebereme na druhé nádvoří. Zde bych prosil, pánové, nekouřit. Bývala tu prachárna a je zde velmi nebezpečná.

0: Noc plná hvězd.
1: O čem dumáš, kamaráde Forbesi? Pravil náhle stařičký Nick, pozorovav, že statn zvět jen zvolna ukusuje přidělenou mu vůsta, hledě zamyšleně do prázdna. Vzpomínám na taťku, vece oslovený měkce. Je to dobrý bojovník a vládne svým řemenem mnohem rychleji než nejlepší střelec svou pistolí. Obávám se, že bude mít určité námitky proti tomu, že jsem strávil 2 roky prázdnin a musím opakovat sextu, ačkoliv jsem mohl mít už po maturitě. Buď dobré mysli, těšil jiný kvarton, výzka je dřímajícího bernáška. Věřím i já Manituovi, že budu opět přijat jako příručí do obchodu s třižním zbožím, hlavně s pomocí tohoto věrného zvířete, jež bude zajisté výbornou živou reklamou. Takovýhle hovory, zasáhl rázně aspirín, do divočiny nepatřejí. Já taky zítra půjdu k šéfovi hlásit návrat s dovoleným. A už vidím ten jeho ksicht, jeje. To zas bude zbytečných řečí. Povzdychl si zatrpkle nejslavnější povltavský Westman. Ale teď, dodal s drsnou vroucností, teď nás matička divočina kolébá ve svým klínu a šéfové jsou v dáli za horama. Možná slova šerifova působila jako hojivý balzám na duše traperů z nepokojených starostmi o zítřek. Hlouček vracejících se desperádu stichl a muži naslouchali téměř nábožně tajemnému hovoru divočiny, kterému jen oni rozuměli. Pod nimi šuměly vody Vltava Riveru, po obou březích ubíhaly černé obrysy divokých skal a na nebi tiše plál veliký medvěd. Mohutná drva

0: Noc s hvězdou.
1: Vážený pane mistrale, přiznávám se, utrhl jsem si ve vaší zahradě růži. Bylo to, když se vyjde z domu z druhého záhonu vlevo a byla červená, s několika poupaty. Přijel jsem do Meán v poledne. Dům byl tichý a nápis na dveřích mi řekl, že je ještě zavřeno, že otvírat se bude za hodinu. Měl jsem něco k jídlu, trochu vína, chtěl jsem tedy počkat na jedné z laviček, které tu jsou, ale vyšla paní a ujistila mne, že je možné vstoupit. Nevím, kdo to byl. Měl jsem jí možná říci, že vás mám velmi rád, že nejsem jedním z turistů, kteří sem nahlédnou jen ze zvědavosti, že vás mám rád už přes 30 let a že vám chci napsat tento list. Možná, že by byla méně netrpělivá a méně uzavřená. Chápu jí. Přicházejí mnozí, přihlédnou a jdou dál. Co vidí? Dům obklopený zahradou, psací stůl, jídelnu, vaše pevné lůžko, fotografie na zdech, portál,

Gréty, váš i vaši paní, starou provánsalskou truhlu na mouku a jdou dál. Básník je mrtev, hovoří se tu šeptem. Básník je mrtev, zemřel v prvním roce první světové války. Tak praví příručky i čísla na pomnících, kterých je v tomto kraji mnoho. Nechci je podezírat, ale jdou dál. A sotva, kdy ještě otevrou stránky vašich knih. Ale jsem já lepší? Viděl jsem snad víc? Znám víc? Ne. Stál jsem ve vašem domě, pane mistrale, a trochu jsem se styděl za svůj vstup, za své rozhlížení, za to, že nedovedu říci pravdu, že nedovedu říci, nechte mne tu vážená paní chvíli posedět, postát, pobít s těmi předměty. A já vám při pomáce básníkovi slíbím, že budu tichý, že tady budu bez pohybu, beze slova se zatajeným dechem čekat. Měl jsem to říci. Měl jsem té paní, která tu s laskavou nedůvěrou v očích sledovala mé kroky i mé pohledy, vysvětlit svoje důvody a zůstat. Zůstat před vaším psacím stolem a vidět ho. Ne se na něj dívat, jako už tolik jiných a jako natolik jiných při nejrůznějších prohlídkách. Ne, vidět. Vidět stůl svého básníka. Vidět. Tady lehávaly vaše lokty. Tady vaše dlaň. Tady jste v listoví citů hledal plody slov. Čekal na jejich dozrávání, na jejich dozrání, na jejich pád do trávy básně. Tady jste čekal na vycházející hvězdy, na úder prvních kapek na skla oken. Tady jste čekával. Tady lehávaly vaše lokty, tady vaše dlaň. Měl jsem pobít. Je tady snímek, pane mistrale, vy to jistě víte, na kterém jste spolu s panem Dodetem. Sedíte venku na nějaké loučce, vynesli vám křesla a fotograf, dovedu si to představit, byl plný uctivosti. Chystal si přístroj takový ten velký na stativu, chvíle mi mizel pod svým černým plátnem, zaostřoval, hledal, měnil stanoviště, obracel vaše křesla směrem ke světlu. To nemůže být jen tak zvěčnit takové setkání, i když, dovedu si to představit, nevěděl toho o vás tenkrát příliš. Pan mistral, říkal si, je nejen básník, ale člen obecně rady. A pan Dode si tu někde najal opuštěný větrný mlýn, to je podivínství. Ale na druhé straně si ho pan mistral, obecně rada, váží. A oba jsou, říká se, velcí spisovateli. Tak asi uvažoval, dívaj se na vás, zrakem svého řemesla. Viděl vás na zadní straně svého přístroje obráceně. Hlavou dolů, nohama vzhůru, nohama vašima i nohama těch křesel. A tomu připadalo trochu nedůstojné a jaksi drzé. Ale co se dá dělat, tak by se tu jevila i hlava státu. Hlava hlavou dolů, si možná řekl a zaplašil to jako pomyšlení nevhodné. Pak stiskl spoušť. Pak stiskl spoušť a světlo padlo na emulzi desky. Pak stiskl spoušť a zlomek vteřiny byl z proudu času pozdvižen do výšin šťastného trvání a kýženého zastavení. Takoví jste tedy byli. A já vás tu vidím po tolika letech, zaostřené okem fotografa a rozostřené dojetím očí vlastních. Takoví jste tedy byli. A tady je jídelna, pravila paní ve dveřích a čekala, jako už tolikrát, až ten, kdo sem vstoupí, se rozhlédne a půjde dál. Ano, tady je jídelna, nábytek barvy světle zelené, jak listí mladých oliv, truhla na mouku a jakási v Provánci častá klec. Klec na chleba, jak jsem se tu dozvěděl. A zase obrazy a šero, na zdi buben, nad oknem něco jako žerť. Není čas prohlížet si cokoliv a všecko, ale uprostřed je stůl. Kulatý stůl, ten stůl, který, jak v listech z mého mlýna píše pan Dode, a jak si tu s dojetím zas vybavuji, byl v mžiku prostřen. Bože, to bylo dnes jídílko. Pečené kůzle, horský sýr, zavařenina z vinných hroznů. A zapilo se to dobrým papežským šatonevským.
Ano, toto je jídelna, pravila paní ve dveřích a šlo se dál. Šli jsme dál. Jde se dál, můj drahý básníku. Vždycky se jde dál. A pořád se něco opouští. Jsme něčím pořád opouštěni. Čas plyne jako proud. Čas vane jako vítr. A člověk se marně pokouší něco mu vzít, něco si přisvojit, aby to bylo. Aby to bylo už vždycky na dosah. A třeba vadnoucí. Třeba uvadlý. A přece, aspoň pro někoho, ještě plné krve. Vůní. Větru. Nebo žalu. A proto vyvolení píší básně. A proto ostatní rýjí svá jména do zdí zřícenin, odvážejí si mušle z mořských břehů a ukrývají květy na dně zásuvek a mezi listy knih. Tak jako já. Tak jako já tu malou červenou růži z vaší zahrady.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plíze, plizované rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu. Ta musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
2: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
1: praštil kartami pána Forhontě.
2: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
1: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostivá zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo, flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na nic, povídá jistá paní Frtílková. Te je to jedno. Flek, re, ona to stejně nezaplatí. Pan Rada si dal opravdu re. Paní Frtílková pokračovala. Ten jí toho udělal. Dyk ona si na to re čeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí oplácet. A to ona oplácí ráda. Ona oplácí vždycky, když Bobišut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reind měl u ní za betla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk, ouhletnej. Však mu taky ten flek dala na plonk trůfa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se neotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

0: Noc s hvězdou.
1: Mladík Hippolyt miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hippolyt, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
2: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
3: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hippolyt se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
2: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, teckní Hippolyt. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka. Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hippolyt pobíhal.

0: stříhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
1: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hippolyt. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
0: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosinka zaržál.
1: Oj, takový rito, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
0: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hippolytovi. Ale Hippolyt smutem netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
1: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
0: Hippolytovi se rozzářil zrak.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod.

S královnou sněl cestou denně, dám se pěkně v rozhovor. Chtěl jsem vědět, zdali v Séně též proud bublá, jasně pěně, jako v říčkách našich hor. Zdali jiní za jeseně také solí míhá se, jako v nivách Provence. Zda vám fíky dozrávají prostřed zimy prokleté, zda snad jabka z vašich májí trpkou příchuť nemývají. Zda tež hrozny zobete jako dole v našem kraji. Vzpomínáte doposud na pomerančovou chuť? Netrápí vás vzácná paní, někdy smutek tesklivý při vzpomínce na kraj strání, kde i v zimě bez přestání česají se olivy? Těší vás snad bubnování krup a dešťů studících v opuštěných ulicích?

0: pon Margarity na místě, kde zabit byl,
1: trubéru kříž postavil.
2: Od těch dob však poezie osvětlila temný les, růže, pes a agácie, jako kolem Marzílie, u hrobu mu rostou dnes. Paříž, chtivá ambrózie, na jaře teď se všech stran chvátá klouce katelán.

schůzku. Mokrá okna slzí, chodníky pláčí. Černá mračna schůzují na pavlači. Deštivý čas, dnes místo vás přišel na mou schůzku. Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici i teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Nesmokrý čas,

Jak náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky, běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Dnes mokrý čas.

tolik drahocenných rad. Jsi mi, táto, dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Na cestu dál, přes větve časem tlejících.

0: kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Chvilkaři, šmelináře, mikuláše, mináře zažili propadák a kde jinde než na Staromáku. Zprofamované osoby pražské kavárny a stovky účastníků místních se s turisty čekajícími na orloj mohli počítat na nejvýš na vyšší stovky účastníků. Liptardi si zkrátka vystříleli munici a dnes už nikoho nezajímají. Budeme za týden tedy volit tak, abychom měli po starostech? I po starostech s velkým S, myslí Daniel Sterzik, který nám k tomuto zajímavému tématu napsal celý článek.
2: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Hele, zastavte, pane.
2: Pane, já nemůžu kvůli vám zastavit, když mám jednou švunga.
1: Jo, tak podle dopravních předpisů mám ty dvě češecky vyčínající předměty ověšený červenýma světlama, pane, vedne červenýma hadrama, rozumíte?
2: Já ale nejsem dopravní prostředek.
1: A jste kůň, a to je taky dopravní prostředek, pane.
2: Pane, nechte si to, nebo udělám neštěstí.
1: A to už jste udělal, když jste se narodil, vlastně vy jste půdu umělého, vy jste se byli k jednomu profesorovi, když jsem nepověd umělej hůl, pane, rozumíte?
2: Pane, nehledě k tomu volovi, jste mě urazil matku.
1: A vaši matku na nejvíš lituji to. Chába, maše matka to bohat bezba, to vrahčita. To je li to vůbec matka.
2: Já zasituju tu Pavla, co vám spadla na hlavu.
1: A jak to víte, když já to tajil, to už jenom by dávno ututláno, pane. A víte, já se tady postavím a já si myslím.
2: Pá, co si myslíte?
1: Na svoje si myslím, co bych si myslel, a potom lidi jsou různí a já různým lidem různý věci neříkám.
2: Lidi jsou různí, například blbí.
1: To jsem si všimnul.
2: Vy víte o nějakým blbým, já bych znal taky jednoho a nebyl by ani tak dvakrát moc daleko.
1: Jo, ten můj je taky vedle.
2: To ví, jak se radšte být, pane.
1: Já jsem Švorc.
2: Já myslím si zaměstnáním, povoláním tedy.
1: Já jsem host.
2: Do domu?
1: Ne, na svatbu. Víte, jak oni vycházejí z té radnice, celý takový omámený a pozdě bych a honí. Tak já se přidám. Najednou jedu v auto, najednou jsem za stolem a najednou jsem našeranej.
2: Pak vás tedy vyhodějí.
1: To je tedy technická otázka, ale kalorie si nesu sebou.
2: Stala se chyba, pane, stala se chyba, vy jste se narodil.
1: Já jsem objektivní člověk, já to přiznám.
2: To prosím tedy bez urážky, vaše rodina byla hodně zavostalá.
1: No já nevím, jak je to u vás, ale rozumíme si docela dobře, pane. Víte, to je vůbec volovina, to je blbej znický, to říkejte mně a ne někomu jinému, pane, víte? A to byla doba bronzová a pak už to nebylo, ano.
2: Pane, jo, pane, my tady třeba zveme a vedle v pokoji hoří.
1: To by nevadilo, pane, my máme alibi.
2: Jak to alibi?
1: My jsme zavřený v gramofonu, víte? A to by stejně, ale já jsem taky tohle a tohle. A vy nejste takový divnej dneska?
2: Já jsem si, pane, namluvil jednu senioritu.
1: To je zajímavý a mě jste v jejich očích neviděl, jak jsem tam takhle chodil, že ne? To mě nedělejte, pane, nekřište tolik, aby nepřišel nějaký jednotlivec a nepoklíčil nás, pane. Já jsem si praštil do šimpajznu, já jsem si zlomil služební nohu, pane, to mě nedělejte tohle.
2: Pane kolego, víte, zatímco vy konstatujete, že to je naprosto směšné a konstatují, že to je naprosto blbé.
1: Jo, tak tež u vás, pane kolego. To bychom dlouho mluvili a nedomluvili bychom se, víte? To je taková hříčka slovní a to mě nedělejte tohle, to by bylo ono a to už je ono, víte?
2: Pane kolego, dovolte, abych se vás zeptal, co říkáte o tom.
1: No atom, to je atom. To je takové žužlení na to je pohromadě a to se nedá rozdělit, pane. To je atom.
2: To je všecko?
1: Ano, to je všechno.

0: Noc plná hvězd.
1: Psychiatrická záhada. Bylo kolem 2 hodiny noční, když pan Hurich vracel se ze schůze abstinentů odbývané v jedné restauraci na Malé Straně. Schůze tato protáhla se proto tak dlouho, že v ní byla probírána rezignace předsedy, který byl zapleten do ošklivé aféry. Byl totiž usvědčen, že v jedné restauraci vypil sklenici plzeňského. Jako čestný muž odstoupil. Pan Hurich šel tedy domů po Karlově mostě. Šel s blahým vědomím, že pracuje pro dobro lidstva. Ve svém žaludku cítil doposud chlad sodové vody, ale trochu výše tam tlouklo teplé, vřelé filantropické srdce, které málem bylo by stučnělo, kdyby mu byl lékař nezakázal píti pivo. Tak byl 5 roku abstinentem, vrhl se odhodlaně do boje proti alkoholu, stal se jednatelem spolku abstinentů, předplatil se na zájmy všelidské, učil se esperantu a jedl zeleninu. Úvahy jeho přerušil výkřik na řece. Byl to patrně jeden z oněch křiků za noci, jež milují mladí básníci a které jim vynášejí 60 haléřů, neboť tolik se platí za řádek s výkřikem tajemným, neznámým, plynoucím od řeky v nočním tichu. Pan Hurich naklonil se dolů přes zábradlí mostu a zvolal ku hladině Vltavy pln neblahého tušení. Přejete si něco? Nic chytřejšího mu přitom nenapadlo v okamžiku, kdy jeho lidumilné srdce naklánělo se z mostu. V té době, kdy pan Hurich díval se pátravě dolů do vody, kráčel po mostě směrem k Malé Straně kadeřník Bílek. Byl to pán, jenž sice nebyl abstinentem, zvláště toho dne, ale který měl neméně šlechetné srdce, protknuté pravou láskou k bližnímu, jako pan Hurich, srdce zlaté a obětavé. Bystrým zrakem rozeznal, že pan Hurich naklání se podezřele z mostu. Pan Bílek byl mužčinu. Tiše jako kočka přiblížil se rychlostí rysa zezadu k panu Hurichovi, chytil ho za ruce a pokoušel se strhnout jeho k zemi. Pan Hurich však nelenil, chytil neznámého muže za krk a zavolání patrol zápasili oba šlechetní mužové spolu, zatímco kadeřník křičel: uklidněte se, proč byste si zoufal? Policejní hlídka sem běžela klusem a pan Bílek, drže ze všech sil pana Huricha v náručí, volal jí vstříc udýchaně: pánové, tento pán chtěl skákat do řeky a já ho zachránil. Pana Huricha zmocnili se nyní 4 zkušenější ruce, vzali ho pod paží a jeden ze strážníků otcovským hlasem jal se panu Hurichovi rozmlouvati sebevražedné myšlenky. Pan Hurich, překvapen touto situací, křičel jako v hysterických záchvatech: to je mýlka, pánové! Na to se dal do podivného nuceného smíchu a opakoval: mýlíte se, pánové, já opravdu neskočil do řeky! Šlechetný kadeřník šel vzadu a přerušoval ho. Já už několikrát zachránil lidem život, když chtěli skákat do vody, ale nikdo se ještě tak zuřivě nebránil jako vy. Je vidět, že jste strašlivě rozčilen. Vždyť jste mě roztrhal vestu. Pak hučel do pana Huricha 2. strážník. Můj bože, kdyby člověk pro každou malichernost měl si brát život, všechno zas bude lépe, ať byla příčina vašeho rozčilení jakákoliv, všechno se napraví a uvidíte, že až ráno vystřízlivíte, že ten svět je přece jenom hezký. Svět je krásný, mluvil do pana Huricha strážník po pravé straně. Kdyby každý, když mu vleze něco do hlavy, chtěl hned skákat do vody, musel by se každý druhý člověk utopit. Pan Bílek tahal přitom za kabát pana Huricha a důrazně dodával: abyste věděl, kdo vám zachránil život, vzpomeňte si, až vystřízlivíte, že se jmenuji Bílek a že jsem kadeřník ze Smíchova. Pan Hurich počal opět hystericky volat: prosím vás, pánové, pusťte mě. Vždyť já neměl nic v úmyslu. Já si nahýbal přes zábradlí, protože se mně zdálo, že dole na řece někdo volá. Prosím vás, vyvracel mu to kadeřník, vy, že jste nechtěl skákat. Já mám, pane, zkušenosti,
2: Jak se na někoho kouknu, vím hned, chceli skákat nebo ne. Pane, kdybyste byl nechtěl skákat, nebyl byste se tak zuzivě bránil. Až si na to ráno vzpomenete, poděkujete Bohu, že mne strážný anděl vyslal vám do cesty. Pana Hurycha přešla už trpělivost, otočil se dozadu a vmetl šlechetnému a obětavému muži do tváře několik hrubých urážek. Pan Bílek zarmouceným hlasem počal vykládat i strážníkům. To má člověk za svou dobrotu. Až ten pán ráno vystřízlivý zastydí se za to, jak se odměňuje svému zachránci. Pan Hurych učinil pokus svrhnout se na kadeřníka, ale ustal, když mu strážníci sdělili, že by poslali pro truhlu. Blízko policejního ředitelství pokusil se naposledy vyjasnit situaci a řekl: vy mě tedy nevěříte, zapřísahám vás, že to je náhoda. Jen se uklidněte, konejšili ho strážníci, až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život. Pro Ježíše Krista, zabědoval pan Hurych.

Je celá řada duševních chorob, které provázeny bývají sebevražednými pokusy, jako například paralýza progresiva, paranoia, melancholie, různé druhy mání, hysterii a psychóz. Policejní lékaři přivolaní k zachráněným sebevrahům užívají tázacího systému jako nejdůležitější psychiatrické pomůcky. Odpovědi, které zachránění sebevrazi dávají, jsou lékaři vodítkem k rozpoznání druhů duševní choroby, které vždy bývají provázeny zmateností pojmů a představ. I v tomto případě povolán byl policejní lékař, aby prozkoumal duševní stav pana Hurycha. Než se však dostavil, vyslechl úřadující strážmistr obětavého kadeřníka a sepsal s ním protokol. Nezdržel se též, aby panu Hurychovi nerozjasnil pochmurnou náladu poukazem na rozkoše, které svět poskytuje. Bude všechno zase dobře, pane, všechno se urovná, i je-li v tom nějaká nešťastná láska, to co podá, vždyť se říká, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Až vystřízlivíte ráno, půjdete pěkně poděkovat panu Bílkovi, že vám zachránil život. A jsou-li v tom rodinné nesváry, odstěhujte se, neberte to tak vážně. A jsou-li v tom snad finanční nesnáze, já přece nemohu vidět do vašich poměrů, tu poctivý člověk se uživí, práce člověka jen šlechtí. A co na to odpovídal pan Hurych? Zakrývaje si rukama tvář, volal pro Ježíše Krista, vždyť já to nechtěl udělat. Potom zase do něho hučel pan Bílek. Já jsem kadeřník Bílek ze Smíchova. Mně se můžete přiznat, co vás k tomu vedlo. Pan Hurych dal se do pláče.

Přišel policejní lékař a řekl, přiveďte sem vyšetřovaného. Přivedli pana Hurycha, tvář jeho byla vyděšena, pisky měl bledé, vlas rozcuchaný. Proč jste chtěl skákat do řeky? Přísám, že jsem nechtěl. Nezapírejte, dokazuje to pan Bílek i páni strážníci. Když vám zachraňovali život, zuřivě jste se bránil. To je strašné, zabědoval pan Hurych. Řekněte mě, proč slunce zapadá? Proboha vás prosím, pane doktore, znáte nějaké svobodné státy v Asii? Prosím vás, pane doktore, kolik je 6×12? Ale tu pan Hurych se již nezdržel a místo, aby řekl 72, vlepil policejnímu lékaři nehorázný pohlavek. Ráno ho odvezli do blázince, kde je ošetřován již půl druhého roku, poněvadž doposud u něho lékaři nezjistili vědomí duševní choroby, což dle psychiatrie je známkou zlepšení duševního stavu.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Noc s hvězdou.
1: Jméno!
2: Hlusně si hák!
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlusně si hák!
1: Maskujte to!
2: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
1: Undatra?
2: No to je jako ondatra, jenomže má na začátku...
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje poklauci, ale, a pěkně vítám.
1: Tak se posaďte,
2: děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud... Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy, víte?
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
1: Jo.
2: A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No, ona každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať pambu, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlí.
1: No to vím, že bydlíte. Kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasné.
2: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Moment. Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že veče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost
2: všelijaký libůstky.
1: Dost
2: referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak chcete to uhát? Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A ta... No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Když se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiši, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: To nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládá. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No, ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špatně, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: dvě. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše?
2: No.
1: No, co je přihlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
2: To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Ale směju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: počkejte,
1: ukázal.
2: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte, ale, soudruhu inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
2: My toho nádi hází Imre, my ho šoupneme do ty ječný a máme to v oba z krku, ne?
1: Počkejte.
2: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
2: Ano, přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
2: No co máte nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
2: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven!
2: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.